0: music. Exclusive new music.
1: Zdravím všechny posluchače Fajnu, já jsem Bejra.
2: Vždycky hot.

0: nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: vinobraní. Od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu palavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
1: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz

0: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
1: Islanďani v referendu odmítli obnovit jednání o vstupu do Evropské unie. Proti

hlavního závodu odstoupit. Další závod se jede za 2 týdny v San Marínu. 63 let, tolik čekal jeden Němec na batoh. V roce 1963 spadnul při výstupu do ledovcový trhliny a aby ho kámoši dokázali líp vytáhnout, svoje věci zahodil. Letos v červenci je ale objevil jiný horolezec a díky tomu, že uvnitř byly ještě furt osobní věci, dokázala policie najít původního majitele. Fajn

0: ráno všem. Všem, co nás tuhle z tu chvíli poslouchají. Jsou jen dvě možnosti, dvě teorie, proč posloucháte tohle z to rádio. Buď nás máte rádi a je vám jedno, co se děje na jiném rádiu, toho si vážíme. A nebo máte úplně u zadku nějaký rádio a teď jste vstali, chcete nějaký písničky, abyste vyplnili depresivní část dne, kdy jedete do práce a tak. No, takže jste zapli Fajn, protože Fajn vám funguje v tom, v tunelu. Tak je tam Fajn. No, takže dámy a pánové, Fajn je tady, startuje Morning Bush na Fajnu, Fajn Wendy je tady taky.
1: Krásný dobrý ráno.
0: A jsou tady i nějaký ty songy, ne?
1: Před náma Kato, John, Turn the Lights, Somber Homewrecker, nebo teď už Kellen, Stein 27. Vítej mezi náma.
0: Tak vítejte mezi náma. Morning Boost. Fajn. Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

0: Tohle je Shombrio Homebreaker, posloucháte fajn 9 minut tak po 6 hodině raní. Máme pondělí. A zítra. Zítra začíná něco, na co se těší většina vašich dětí, nebo pokud jste dítě, tak se na to velice těšíte. Můžeme si upřímně říct, že vždycky, když někam, když odejdeme z nějakého místa, tak tam začne být hrozně super. My už nejsme ve škole nějaký pátek a vždycky závidíme, co novýho se zavádí.
1: Je to tak, je to tak. Takhle. Existuje něco ještě mnohem horšího než úkol na matiku, tím je školní oběd. No. Pokud máte tenhle ten problém, nebo měli jste tenhle ten problém, nebo jste to pocitovali tenhle ten problém, tak teďko nově se stala jistá věc, kterou bychom všichni ocenili na naší základní škole nebo střední škole.
0: A to je samoobslužná jídelna, kterou třeba zavádí taková škola v Brně. Jakože já bych to brala. Víš, jako máš celý den plný zuby té školy a pak ještě musíš jít na oběd, na tebe přesně ta jedna kuchařka kouká jako na vraha, jmenuje se Ivana, je nepříjemná prostě a takhle se tomu můžeš vyhnout.
1: To je ono, ale zase jestli jako je ta, jako dát tu zodpovědnost tím dětem, aby si brali to jako jídlo sami, protože víš co, tam budou všude ty jídla, palačinky, budou tam brambory, tak samozřejmě, že brambory tam zůstanou, ale palačinky zmizej hned.
0: No jasně.
1: No jasně.
0: S tím se počítá.
1: Tak pak tam ta kuchařka stejně bude muset stát a bude, hej, vem si i brambory.
0: Ne, to okay. Palačinku a brambory si fakt nedáš, kamo, dohromady. Nebo máš nějaký chutě?
1: Možná, je to možný. Tak dámy a pánové, pokud zítra jdete do školy, my vám držíme palce a hlavně vám držíme palce v té školní jídelně, abyste to přežili a hlavně kuchařkám držíme palce, abyste to přežili, ten školní rok. Bude to náročný. My pokračujeme dál. Bude to náročný dnešní den, bude to náročný pondělí, tady je Billa Kay.

0: Bendin miláček. Možná i něčí jiný miláček. Alex Warren, jeho Eternity tady na Fajnu. 18 minut po 6. hodině. Krásné dobré ráno. Aby to ráno bylo o něco ještě krásnější, tak za chvilku.
1: Před námi David Guetta, Teddy Swim, Stones and I a jejich Gone, Gone, Gone.
0: A aby to bylo ještě krásnější, tak za malý okamžik. Novinka, kterou tady máme v playlistu. Harry Styles, jeho Dance No More. Tak tyhle songy za malý okamžik. Na lepší ráno. Pak si dáme nějaký ty random fakta. Nějaký hodně random. Fakt kouknu po nějakých velice random faktech. Morning Boost. Fajn.
2: Nebe, Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a shop roku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořáka.

0: Spartakova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvozakova.praha.cz.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
7: Hele, nezaseko ses?
8: Ne.

0: Dáváte si fajn, tohle byly Damiano Dávy, Tilla, Nile Rodgers, Talk to Me. No a teď už tři random fakta.
1: Random fakta.
2: Mačkání zadku vašeho partnera, v nejlepším případě, může zredukovat stres. Pokud nemáte partnera, nebojte. Dát si během týdne dvakrát k jídlu kuskus může zredukovat stres. Takže pokud nemáte partnera, stres bude nejspíš dál, proč zrovna kuskus? Takový blato, co to jako je? Jí někdo vůbec dobrovolně kuskus? Z těch, co nejsou vegani nebo vegetariáni? Nevím, tak nevím, co je na tom pravda. Mě osobně pomáhá se jedince 6, který pak zajím zmrzkou z Lidlu, ale záleží na preferencích. A projít se do přírody může hodně dobře zredukovat stres. Takže pokud máte stres, že začíná zítra škola, nebo že vašemu dítěti začíná škola, nebo že nemáte partnera a nechutná vám kuskus, no stres, do přírody. Morning Boost.
3: Fajn. Hlavně no stres. Do přírody.
2: Hned je mi líp.

0: Loy, její Red Eyes. Ladíte pondělní Morning Bush na fajnu. Za 2 minuty 7:15. Dámy a pánové, Morning Bush je tady od toho, aby boostoval naše ráno, nebo se o to aspoň snažil. No a my za malý okamžik budeme boostovat ráno jedním ze songů, který vybere buď Wendy, anebo já. Je to tak, za malý okamžik opět Songfight. Co to je, Wendy?
1: Je to jednoduše fight, který z našich songů, ať už můj nebo tvůj, půjde do éteru. No a kdo o tom rozhoduje, to jste vy. Takže chystejte telefony, protože za chvilku budeme rozhodovat, kdo je prostě lepší.
0: Je to tak, 724634634, tohle číslo si předvytočte, abyste nám případně mohli zavolat a rozseknout, jaký song dneska vyhraje. O co budeme dneska hrát? To jsme se ještě neřekli, viď?
1: To si domluvíme.
0: Domluvíme se. Tak to je překvápko, tak si na to rozhodně počkejte, než se tak stane. Tak dnešní ráno budeme boostovat tímhletím. Duke Dumont, Ocean Ride. Tohle za chvilku. A za chvilku Songfight. Morning Boost.
2: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
8: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
9: Co to zas po pájsku je za pikle?
10: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

0: Něco, co bychom rádi v tuhle chvíli zažila většina z nás. Ocean Drive, Duke Dumont, tady na Fajnu, 7 minut před 7 hodinou. Novej den, nový ráno, novej song fight.
1: Je to tak. Každý z nás si vybral jeden song. Můžu dneska prozradit, že to je takový jako pohádkový.
0: Velice.
1: Částečně.
0: Částečně
1: velice. No a na vás je, abyste rozhodli, který z těchto těch triků bude poslaný do éteru, který je ten výherní, který je prostě ten lepší a kdo z nás vyhrává. No a co bude muset dělat ten poražený?
0: No, Wendy navrhla, že ten, kdo prohraje, tak musí koupit jídlo na zítřejší poradu. Takže jsem vlastně zjistil, že zítra máme poradu díky tomu. Takže dvě mouky jednou ranou. Doufám, že neprohraju, protože to už by bylo fakt extrém. Takže 724634634. Pojďte nám někdo zavolat a vybrat song, který nakonec zvítězí a který tady pustíme. Vtipný je, že když Wendy říkala, že Wendy si myslí, že vyhraje můj, a zase, že ten její, tak uvidíme, jak to bude. Dobré ráno, kdo je na drátě?
2: Ahoj, já jsem Aďa.
0: Naďa?
2: Aďa.
1: Aďo.
0: Ahoj, Aďo.
1: Jaký máš ráno?
2: Ahoj. Skvělý.
0: Tak to rádi slyšíme.
1: Ale a pověz nám, co je tvoje nejoblíbenější pohádka?
2: Ježišmarja, na vlásku.
0: OK, tak uvidíme. Uvidíme, jestli tady budeme něco na vlásku. Jseš připravená vybírat?
2: Jsem.
0: Tak jo, první možnost zní takto.

0: na Vlásku, ačkoliv tu pátku, tak je absolutně miluju. Tohle to jsou auta, respektive jejich Life is a Highway.
1: A ty to taky skvělý.
2: Super. Tak uvidíme, co řekneš na možnost číslo dvě. Tento hudební počin je ze Shreka, Smash Mouth, I'm a believer. Aňo, co to bude?
1: Tak já vybírám Shreka.
0: Let's go! Okay. Já budu muset platit. Budeš to chtít někomu věnovat?
1: Svým kolegyním z práce.
0: Svým kolegyním z práce, OK, tak kolegyním z práce i tobě posíláme písničku I'm a Believer. Ještě mi řekni, než ti tohle to pošleme, já potřebuji hrozně nutně vědět, jaká písnička se ti nejvíc na Vlásku líbí.
2: To už je mimo téma.
1: Já bohužel nevím, jak se jmenujou, ale taková ta první písnička tam, kdy...
0: Zaspívej. Svědčil za mým oknem. Škoda. OK.
2: Tak si mě, Aďo, krásně děkujeme, že jsi to takhle vybrala.
1: Taky mějte se hezky.
2: A zase někdy. Pozdravuj, kolegyně z práce.
1: Jo, ahoj.
0: Ahoj.
2: No a my jdeme na to. Tady to je.

0: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky
5: CZ.
7: Největší hudební hvězdy.
8: This is Taylor Swift.
9: Hi, it's Harry Styles.
10: Hi, I'm Olivia Dean.
11: Sleduj Fine.
12: Fine.
7: Jsme online.
13: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
14: S novým školním rokem začínají platit i různý nový pravidla. Tak třeba prvňáci nebudou moct opakovat první třídu kvůli špatnému prospěchu, ale jen pokud se kvůli zdravotnímu stavu nemohli dlouhodobě účastnit výuky. V prvních třídách, kde je aspoň 15 dětí, se zavádí taky povinnost mít asistenta. Nejdražší

250 milionů. Jen pár dní vydržela socha v maďarském městě Devečer. Mělo jít o památník k 500. výročí bitvy u Moháče. Dřevěná socha orla s přilbou na hlavě navržená umělou inteligencí si ale na sociálních sítích vysloužila označení okřídlený falus a musela být odstraněná. Fajn

0: Krásné dobré pondělní ráno, pokud pondělní ráno může být dobré. 7 hodin a pokračuje Morning Bush na Fajnu. Za malý okamžik vám řekneme, jak se připravit na rande, respektive spíš jak se nepřipravit na rande. A než se tak stane, pojďme si dát rande s tím nejvěrnějším protějškem. Tím je hudba.
1: Před námi Leony, Don't Worry, nebo Lost Frequencies, Best Still, Head Down. A teď už All Time Low, Black Bear, Monsters.
0: Hezký ráno.

0: 10 minutek pod 7 hodině, krásné dobré ráno. Znova ještě jednou, 10 minutek po 7 hodině, krásný dobré ráno, posloucháte fajn. Tohle byla Leony, Don't Worry, a já se naučím tohle ráno mluvit.
1: Bylo fakt to skvělý ven, pobavila jsi mě, děkuju moc. Je tady bizárné a pokud se chystáte v nejbližší době na rande, dávejte dobrý pozor.
2: Bizárdne. Bizárdne.
1: Internetem se opět šíří bizarní trendíček, tak jak to máme rádi. Tento trend spočívá v tom, že muži, kteří se chystají na rande, se schválně nesprchujou, protože věří, že jejich přirozený odér zapůsobí více na druhou polovičku. Že jako jejich samčí přirozený pach zapůsobí na samici více, než kdyby na sebe šplouchli Dior Savage. Bendy. Jakožto v tuto chvíli zástupkyně ženského pokolení, co si myslíš o tom, že se chystáš takhle na rande s tvým vysněným princem, ale tvůj vysněný princ si nejspíše vysnil otočku na podpatku a neumyl se před tím randem. Smrdí, to zápach, všude.
0: Ne, to, že se někdo neumije před randem, tak nemůže přece smrdět. To jenom jakoby cítíš nějakýho menší pyžmo. Nevím, jestli to někomu přijde přitažlivý, hlavně u lidí, který neznáš teda. Mm-hmm. Ale jestli se třeba ten člověk nemije už týden kvůli tomu randu,
1: právě
0: to je chutný, chtěla říct. Tak choďte na to. Kdyby mi někdo takhle na rande přišel, tak já odejdu, ale aspoň se to můžou vytřídit rychleji. No,
1: teď si představ, že se jako domluvíš s někým na to rande a ten dotyčný takhle z toho kalendáře odtrhává ty dny. A ještě ne, ještě se nebudu mít. Už jenom měsíc, no, a pak se budu moc umýt.
0: Tam někde všude potom musíš být špinavý, víš co?
1: Teď si představ, že si ještě třeba domluvíš rande, že ten dotyčnej třeba v práci 12 hodin, třeba na stavbě.
0: Ne.
1: Ale jako ne, on to dělá z dobroty srdce, že ti chce jako vidět, víš? Že se nevymluví na to, že
0: chce, abych ho cítila, myslíš? Tak to je super.
1: Lidi, asi bychom se měli mejt, ne?
0: Mejte se, prosím, děkuju.

0: už ne.
1: Eva Farnájí, Perpetuum mobile na fajnu, 21 minut po 7 hodině. Krásné dobré ráno, pokračuje Morning Bus a pokračuje za malý okamžik s tímhletím.
0: Toto je Miley Cyrus, její Flowers. Taková trošku rozchodová písnička. Když se loučíme s tím létem, to je taky takový rozchod.
1: Ale já si myslím, že hodně třeba takových žáků tak tuhle písničku bude poslouchat za školu o odpoledce. Tak Miley Cyrus si pro sebe koupí kytky a my si mezi tím dáme tohle. Robin Schulz, Seagal a Zoe Wees. Jejich AM2PM. Song, který nakopne tohle sto ráno, kdy následně pak zjistíme jednu docela smutnou zprávu. Veď, Wendy. Oba nás to docela vzalo za srdíčko. Možná to vezme i vás, ale nebojte, život jde dál. Tak za chvilku řekneme, o co jde. Morning Boost.
2: Fajn. Atención, señoras y señores.
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: JN Interiér.
8: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
9: I táta přece vaří.
10: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
11: www.jnointeriér.cz.
12: Co to zas po pájsku je za pikle?
13: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

0: Rudimental, Jess Glynn, Macklemore a ich These Days. V tuhle chvíli na fajnu, půl osmý aktuální čas a my vám z Vendy musíme sdělit jednu celkem zdrcující zprávu. Jakoby nestačilo, že je pondělí, jo? Většina z nás má takhle ráda jako kafe, jo? Gurmáni a já z Vendy máme rádi ledový kafe. A co si gurmáni nebo Honza z Vendy koupí v obchodě, když dostanou chuť na ledový kafe? Ice Cafe, takovou tu modrou krabici, kterou všichni známe přes přesně tuhle tu značku Ice Cafe, to nejobyčejnější kafe, Ice Cafe, Ice Cafe, kde je spíš mlíko a trochu kafe, takže možná by se to mělo jmenovat Ice Milk, ale to už je teď stejně jedno.
1: Jejich totiž společnost, která tohleto vyrábí, má problémy peněžní a už zažádali o insolvenci, takže z tohohle toho důvodu možná pravděpodobně Ice Cafe bude končit.
0: Ne. Vendy, o co se budeme sázet v songfightu? Co budeme dělat? A co bude hlavně pít můj táta a jeho kolegové na letišti, co přes noc opravují letadla?
1: Hlavně tady v rádiu to pije každý druhej.
0: Kamo, ale víš, že to je celkem nebezpečný? Když tahle firma jako krachne s tímhle jako, nebo je Ice Cafíčko, co budou lidi dělat jako?
1: Vzali nám vlnky, vzali nám disky to čokýto.
0: Ne, asi.
1: Vzali nám papity. Pak nám je teda vrátili.
0: Vzali nám Huba Buba.
1: Vzali nám Huba Buba. Co budem dělat?
0: Vzali nám hrošíky. Víš jaký? A teď ještě Ice Cafe. No tak, pondělí. Je pondělí. Je to hustý. Tak to pojďme nějakým způsobem aspoň nakopnout tady, co se týče éteru. Před náma Robin Schulz, Sigala, Zoe Vysvěch, AM2PM. Vamos.
2: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.

0: Ladíte pondělní Morning Bush na fajnu, tohle kamarád jeho Be Mine. Za 4 minuty 8:15 a my se pojďme podívat, co si pro nás připravila Wendy.
1: Pojďme si říct, že děti umí být opravdu vtipný, aniž bychom jako chtěli, aby byli vtipný.
0: Ano.
1: Někdy nám dokážou říct věty, které nás zvednou ze židle. Někdy nás to úplně dokáže rozesmát tak, že nejsme schopní dýchat dalších 10 minut. Pojďme se o tom jako vlastně podělit. Co vám řekli vaše děti, nebo děti vašich třeba sourozenců, nebo
0: děti vašich dětí.
1: Děti vašich dětí, nebo pokud třeba pracujete s dětmi, co vám vtipnýho řekli, nebo pokud jste třeba teta?
0: No, já si jako nic extra nevybavu, ale vím, že na mě jednou vyskočilo video od Erika Meldika s jeho synem Anakinem, který místo křupek, jako křupky, říká čupky.
1: Je to skvělé.
0: To bylo mega dobrý.
1: A ona to říká už teda i jeho dcera. Já jako dítě, pamatuju si ještě, co jsem řekla já, to mi říkala mamka teďka nedávno, šli jsme prostě po městě a viděla jsem, začala jsem vnímat, že lidi kouří cigarety, tak jsem se máme jako ptala, že jako prostě co to je, proč to dělají, mamka mi to teda vysvětlila a jako správnej rodič mi řekla samozřejmě, že to není zdravý a není to dobrý.
0: Jasně.
1: No a za rohem byla nějaká maminka s kočárkem, která kouřila cigaretu a já jsem za ní neúprosně musela jít a říct jí, že je to strašně nezdravý, že umře. Moje máma se za mě prý strašně styděla.
0: Ale tak byla si upřímná, víš co?
1: To jo, no, to zase jo.
0: No tak to děti umějí být. Tak dámy a pánové, 724634634, jak říkala Wendy, co je to za vás? Co jste slyšeli od dětí, vašich dětí, nebo co řekli děti?
1: Nebo co jste řekli vlastně vy, jako děti.
0: Je to jedno vlastně. Tak pojďte dát vědět, za chvilku na to mrknem. Do té doby Justin Bieber a Nicki Minaj. Morning Boost.
2: Fajn. Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragueboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: I'm Lil Creepy. It's Sabrina Carpenter.
12: Music. Fine.

0: Krásné pondělní ráno, tohle jste byl Šimon Op, jeho Save My Soul na Fajnu za 9 minut 8 hodin.
1: Víme, že děti se neberou servítky, všechno řeknou na plnou pusu tak, jak to cítí, a je to vlastně strašně roztomilý a že to milý a někdy je to fakt vtipný. A tak jsme chtěli vědět, co jste třeba řekli vy, když jste byli dítě, nebo jako děti, co vám třeba řekli vaše děti, nebo co vám říkají děti, děti vašich dětí.
0: Prostě takovýhle ty perličky. Tak se pojďme podívat na to, co píšete. Máme tady třeba zprávu od Barči, která píše: ahoj, jednou můj žák ve školce z ničeho nic řekl: nejes mekáč, budeš tlustej. Dítě ví.
1: Hezky.
0: Kde to slyšel?
1: Píše taky Lucka: ahoj, náš matez na dovolené na dece pozoroval mravence. Pořád se ptal, co to je, a já mu samozřejmě řekla mravenec. No, on ho zmáčknul prstem a řekl hají.
0: Hají? Ne. Já tady mám třeba zprávu. Ahoj, jednou jsem jela se svým 4letým synem tramvají, kde seděla jedna paní bezdomova, která zapáchala. Můj syn spustil na celou tramvaj: mami, ta paní smrdí jako tatínek.
1: Tak je tady zpráva. Ahoj, s synem jsme šli do hospody, protože jsme měli hlad, byli jsme na túře, a potkal tam pána s pivním mozolem, neboli pupkem, a zeptal se na férovku: pane, vy budete mít miminko?
0: Jednou u nás doma byl instalatér, který nám opravoval záchod. Dcera za ním přišla a zeptala se ho: ty máš lát hovna?
1: Ještě tady mám zprávu od Lenči, ta píše: ahoj, tohle to byl náš mladej asi ve 3 letech. Na zahradě mami, tady leze beruška a za chvíli už neleze, už je placata.
0: Wendy, co si takhle pozvat do, jako do rána semka místo nás třeba nějaký děti?
1: To by bylo skvělý.
0: Bylo by to vodost vtipnější.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
2: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
5: Iránský nejvyšší vůdce Chamenejí vyzval v den narozenin proroka Mohameda muslimský země k jednotě a země Perského zálivu k tomu, aby se postavili skutečnému nepříteli, čímž podle stanice Al Jazeera myslel USA a Izrael. Podle něj se obě země snaží využívat rozdíly mezi muslimama k jejich rozdělení. Jeden z nejznámějších tenistů všech dob, Roger Federer, vstoupil do síně slávy. Uvedla ho do ní jeho manželka Mirka, se kterou začal chodit v průběhu olympiády v Sydney v roce 2000. Zájem o akci byl veliký, vstupenky na ní se vyprodaly za 2 minuty. Rekordy v počtu zameškaných školních hodin jsou v ohrožení. 14-letá dívka z okolí Klatov měla za loňský a předloňský rok absenci skoro 900 hodin. Její matka ji vzala do Egypta, kde pak společně zůstali 9 měsíců. Není to ale jen tak, matka je obviněná z trestního činu ohrožení výchovy mládeže.
6: Pravděpodobně nejšťastnější dítě v republice.
7: Fajn

0: Krásné ráno s 8 hodinou, nice, už je 8. Pokračuje Morning Bush na fajnu a další hodina. Dámy a pánové, nabitá jak spartianská branka po včerejším derby. Řekneme si totiž novinky ze světa mobilních telefonních zařízení, anebo si samozřejmě pustíme nějaký ty songy.
1: Jako třeba Alex Warren, Fever Dream, nebo teď už Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
0: Tak hezký ráno, jdeme na to.

0: ráno trávíte s Fajnem, ráno teď s náma tráví taky třeba Khalid, Laufich, Tyda. 12 minut po 8 hodině.
1: Spoustu z vás na to čeká. A už 9. září to všichni uvidíme. Všichni uvidíme nejnovější iPhony. Uvidíme 18 Pro Max a Pro. A taky uvidíme telefon, který je pravděpodobně skládací. Mám pocit, že tomu budou říkat Ultra.
0: Hustý.
1: Zase se dozvíme, že to má super vymoženosti, který už stihl Android mít předtím. A zároveň pro nás obyčejný lidi, který si nekupujeme pročka, tak špatná zpráva, toho zadočka máš v lednu. Jako? Obyčejný osmnáctky prostě nebudou.
0: Jako je to super, že tady bude nový iPhone. Já pořád šetřím na 12. Už docela dlouho. Měl bych jí splatit za rok. Mm-hmm. Tak uvidíme.
1: A co budeš dělat potom?
0: Pak si koupím 18.
1: Tak bomba.
0: Tak jo, tak nový iPhony na cestě. Mě zajímá, jak se bude jmenovat teda ten úplně největší model. 18 Pro Max Ultra Giga
1: Mega.
0: Mega.
1: Wow. Jsme to vymysleli za ně teď.

0: 5'9", brown eyes.
1: Dave Tam, Shake Rain Dance, tady na Fajnu, 20 minut po 8 hodině. Krásně dobré ráno. Dobré ráno bude taky tady třeba díky tomuhle.
2: Dáme si Joe End of Beginning. K tomu ránu, který není úplně nejsvětlejší a nejslunečnější. Vypadá to, že začíná pršet.
3: Oj,
2: a bouřka.
3: Oj, se tam blesklo.
2: Úplně přímo. Tak pro lepší ráno minimálně aspoň v autě doufáme, že jste v teple a že nic nemusíte přebíhat.
1: Pokud prší, momentálně jste na silnici, tak jezděte opatrně. K té opatrné jízdě za malý okamžik.

0: Un, dos, tres. Když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
1: La Tropical!
0: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
1: Yeso!
0: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
2: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.prageboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Here we go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go.

0: Posloucháte Fajn, tohle to byl Luis Capaldiho Survive. Pondělí a pojďme se podívat na žebříčky.
1: Je to tak, pojďme si v tuhle chvíli odhalit žebříček top 5 nejstreamovanějších českých singlů. Je to tady připravený. Já potřebuji jenom, Wendy, od tebe jedno jediné. Mm-hmm. To, abys vždycky zkusila uhodnout, kdo je jako na dalším místě, dobře?
0: Okej, okay, okej. Okay.
1: Tak zkusila bys si stipnout, kdo je na pátým?
0: Izomandias.
1: Ne.
0: Okej.
1: Je to Kelly, jeho Praha Vídeň. Tak zvládla by si teďkon, kdo je na čtvrtém místě?
0: Eva Farna?
1: Ne, je to Viktor Šín. Dokážeš si tipnout, kdo je na třetím?
0: Hector?
1: Ne, je to Kylin.
0: Dobře.
1: Tak uvidíme, jestli se poučíš teďkon. Kdo je na dalším místě?
0: Je to Viktor?
1: Ne, je to Viktor, Hasan, Kylin a Nintendo.
0: Okej, okej.
1: Až na měsíc? Tak jo. Tak schválně si uhodneš tu první.
0: Tak další bude... Teď už bude Kylin, znova, tím pádem.
1: Ne, je to Kylin a Viktor Šín.

0: No, je vidět, že kluci tomu vládnou. Asi nebude od věci, když si tu jejich písničku tady pustíme.
1: Já bych to tak taky viděla.
0: Killin, Viktor Šín, jejich Safír, nejstreamovanější český single.

0: David Guetta, One Republic, jejich I Don't Wanna Wait. Takhle zní pondělní ráno na Fajnu a znít bude dál třeba takhle.
1: Třeba takhle je Harry Styles, jeho American Girls.
0: Naprosto v pořádku. Ale přece jen pokud by tohle tempo někomu nevyhovovalo,

0: tak pořádně hezký ráno s těma dva songama za malou chvilku. Morning Boost.
1: Extreme Sale v online shop CZ.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
6: Hele, nezaseko ses?
7: Ne.
8: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.
12: Right, babe.
13: Fine.

0: na fajnu. Na fajnu 8 minut před 9 hodinou. Co tento čas značí? Pouze jediné, že Morning Boost je u konce. Ano, další úspěšné ráno za náma, nebo nevím, jestli úspěšné, ale prostě ráno je za náma. Bendy, co tě bavilo dnes nejvíce?
1: Je toho spoustu. Samozřejmě úplně všechno.
0: Všechno. Mm-hmm. Mě nejvíc bavilo asi těch top 5 nejstreamovanějších českých singlů. Jak jsme zjistili, že vlastně 4 tyto místa drží Kellyn, pak tam Viktor. A ještě na featu jednou s Kellynem, Viktor. Tak to bylo takový fajn. Dámy a pánové, mějte se krásně, užijte si zbytek pondělí, jestli jde užít nějakým způsobem pondělí. A zase zítra, od 6 do 9.
1: Tak čau.
0: Čegis.
2: Muchas gracias, afición. Este para vosotros.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky morning.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
3: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Jsme online.
3: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.

0: Letos v červenci je ale objevil jiný horolezec a díky tomu, že uvnitř byly ještě furt osobní věci, dokázala policie najít původního majitele.
1: Fine. Music Boost.

0: ráno, dobrý den, zvládli jste víkend, zvládnete i pondělí. Tímhle motem dneska odstartujeme Music Bus 4 společné hodinky a samozřejmě hned na startu Gimme 5, 5 songů na rozjezd. Vy posloucháte, já mlčím a za chvilku, Bůh lidá, se slyšíme. Jdem na to.
1: Music Boost Gimme 5. Fajn.
0: James Hype, Ferrari. To je první společný song, tak si ho pojďme

0: Dnešní Kimi 5 v Music Boostu na Fajnu uzavírá Multi Boy, Sam Smith, la la la. Tak se přiznejte, kdo má doma deštník. Menší překvapení dneska po ránu formou bouřky a deště, ano, ano. Dneska se ukázalo, kdo doma fakt má deštník. Já si totiž myslím už pár let, že deštník je taková ta věc, u které si v obchodě většina z nás řekneme, že se bez ní obejdeme. Že stejně do té práce jezdíme třeba prostě autem nebo autobusem a že to nějak vždycky jako zvládneme. Možná si říkáte, že takový lidi nejsou, ale já jich dneska ráno fakt jako viděla dost. A taky na sebe prásknu, že já doma nemám deštník. Přesně z tohohle důvodu, že vždycky, když se ho chci koupit, tak si řeknu, ty brďo, stejně ho bez tak budu zapomínat doma, akorát by mi doma překážel. Stejně jezdím prostě tramvají. No, a pak přijde takovýhle den, jako třeba dnešní ráno, a pak prostě vysíláte tady ve spodním prádle přikrytej dekou, protože jste úplně zmokli. To znamená, pojďme si všichni konečně uvědomit, že deštník není zbytečná věc a pojďme si ho pořídit. Ten hlas si za chvilku dáme Sky Newman. A taky zazní song Elizabeth Taylor od Taylor Swift. Tak tohle vám posílám na Fajnu pro upršený pondělí. Nějak to dáme.
1: Fajn Radio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích?
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firma na zážitky
8: CZ.
10: Co to zas po pájsku je za pikle?
11: Pikle? Ale ne, pikl!
10: Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
12: Praho.

se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

Monster. Tohle je Rihanna, tak je Eminem. Dnešní Music Bus na fajnu. Máme tady na Sockách takovou novinku. Photoshop je zachráněn. Když se zamyslíme, není tomu úplně tak dávno, co jsme na některé fotky na Instagramu říkali, no jasně, tak to je jasný fake, jasný Photoshop. Pak najednou přišel velký boom nástupem AI a teď se to vlastně trošku změnilo v tom, že řešíme, jestli to je nebo není umělá inteligence. To znamená, ten Photoshop najednou je jako odkloněný, jo? Takže dřív jsme řešili, jestli někdo vylepšuje realitu, dneska je ta otázka toho, jestli vůbec je to realita. To znamená, že vlastně Photoshop je najednou ten pozitivní. Jo? Mění naše vnímání. Něco, co bylo kritizované jako podvod, je dneska lepší než AI. Protože prostě aspoň je to trošku, aspoň trošku založený na realitě. Jo? V praxi to vypadá tak, že je pořád lepší si prostě upravit na fotce prostě prsa, dát si je třeba větší, než si vygenerovat pomocí umělé inteligence prsa třeba 4 a dát jim funkci vlastního vyjadřování se. Jo? V tomhle je ten rozdíl. Posloucháš

0: jsou Temper City, nafajnuj jejich Self-Aware. No, to, že se z Photoshopu stala dobrá věc díky příchodu AI, už víme. Jo, že radši upravná realita, než žádná realita. Musím říct, že mě dost takhle po ránu bavíte, posíláte mi různý videa přes váš Instagram, jaký AI videa prostě milujete. Musím říct, že na tom něco je, jakože mandarinka, která mluví a má svůj vlastní jako příběh a život, je docela fascinující. Samozřejmě taky určitě na Instagramu jste viděli zvířata, která mluví. Honza taky dokonce přiznává, že má rád nereálné scénáře, ve kterých hrozí nebezpečí. Jasně, klasika, kde jdete prostě po chodníku, najednou se tam objeví krokodýl a sečere vám nohu. Jo, i tohle je umělá inteligence na Instagramu. A tohle bude Sombr za chvilku, jeho Back to Friends. Taky Alex Warren, jo, Carry You Home. Pojďme si ale zkusit užívat tu opravdickou realitu, kde nemusíme přemýšlet, jestli je naše kolegyně robot, nebo upravená, nebo co. Pojďme si užívat to, že ještě aspoň nikde nemusíme o tomhle uvažovat. A to je v práci. To znamená, že vlastně dneska z toho pondělku hezky v práci musíme mít vlastně radost. Jsme sice v práci, já vím, ale je vlastně reálná. A to už je málo co. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Byt 1 plus KK Praha Michle za 5 milionů 50 tisíc. Rodinný dům v obci Vlastislav na Litoměřicku za 3 miliony 199 tisíc. Byt 3 plus 1 v Praze za 9 milionů 390 tisíc. Chalupa ve Zruči nad Sázavou Dubině za 2 miliony 550 tisíc. A rodinný dům ve Vřesovicích na Prostějovsku za 8 milionů 320 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
4: To jako mi dojímá.
3: A hvězdná porota.
5: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
3: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
10: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Back to Friends, tohle je Sombr, 7 minutek do 10. na Fajnu. Taky se při tom pondělku nemůžete už dočkat středy. Ve středu nás totiž čeká velký návrat legendární superstar. Já se přiznám a vím, že nebudu úplně jediná, že se nejvíc těším na Hvězdnou pěchotu. Uznávám, že smát se ostatním za to, že něco neumí, se nedělá, ale v tomhle případě mě to fakt jako mega baví. Občas si pouštím i záznamy z těch předchozích jako ročníků a prostě Hvězdná pěchota vládne všemu prostě, to je nejvíc. Samozřejmě to ale taky bude o těch talentech, jo. V porotě letos Eva Farná, Paulo Habera, klasika, musí být. Bez něho to podle mě už ani jako nemůže existovat. Jakub Prachař nově, to mě mega zajímá, a taky Kellyn. Tak tohle je porota, na kterou se můžeme těšit už ve středu. Pane bože, teď superstar tady nebyl ani, to už je nějaký pátek. To znamená, Hvězdná pěchota bude nová, talenti budou noví a my samozřejmě budeme zase mít nově o čem mluvit.
1: Hlavně mě přijdeš docela jako inteligentní člověk, jak je možný, že to neslyší, že jako to je hrozný. Mně přišlo, jako, že jsi docela jako rozumnej.
2: Já vám trošku blbě rozumím, jestli můžete mluvit víc na hlas.
1: Jo, že to bylo hrozný.
3: Tohle je fajn.

0: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh, oh.
6: Největší hudební hvězdy.
7: This is Taylor Swift.
8: Hi, it's Harry Styles.
9: Hi, I'm Olivia Dean.
10: Sleduj Fajn. Fajn.
6: Jsme online. Online.
11: Jsme na DAB+. Plus.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
12: S novým školním rokem začínají platit i různý nový pravidla. Tak třeba prvňáci nebudou moct opakovat první třídu kvůli špatnému prospěchu, ale jen pokud se kvůli zdravotnímu stavu nemohli dlouhodobě účastnit výuky. V prvních třídách, kde je aspoň 15 dětí, se zavádí taky povinnost mít asistenta. Nejdražší známka světa je poprvé v Praze. O víkendu v obecním domě začala výstava Poklady světové filatelie 3 a potrvá až do neděle 6. září. Celková hodnota vystavených známek je podle pořadatelů skoro 1 miliarda korun. Hodnota té nejdražší přesahuje 250 milionů. Jen pár dní vydržela socha v maďarském městě Devečer. Mělo jít o památník k 500. výročí bitvy u Moháče. Dřevěná socha orla s přilbou na hlavě navržená umělou inteligencí si ale na sociálních sítích vysloužila označení okřídlený falus a musela být odstraněná.
6: Fine. Music Boost.
13: Music Boost.
14: Andrea Kautzka.
15: 5, 4, 3, 2, 1.
16: Music Bus pokračuje s 10. Zjistíme, jestli umíte udělat správně tiramisu. Dáme si taky lubriku a samozřejmě to všechno podpoříme našim playlistem. Malcolm Tooth, taky Lady Gaga a nebo právě teď Rex Orange Country, Love Me Not. Jdem na to.
6: Music Boost.

0: barvy.
1: Dnešní pondělní dopoledne na Fajnu, ve kterým se vás ptám, kdo z vás si myslíte, že umíte tiramisu? A kdo z vás si myslíte, že umíte nejlepší tiramisu? V Itálii se prosím vás každý rok chystá mistrovství světa právě při přípravě tohodle úžasného dezertu. Přiznám se, že ho absolutně miluju. Miluju, potřebuju aspoň každý týden jedno tiramisu. Tiramisu World Cup 2026 se prosím vás uskuteční v italském Trevisu 9. až 11. října. Můžete se přihlásit i vy, i z České republiky, to je úplně jedno. Hledá se přesně 130 amatérských cukrářů, kteří prostě jenom přijdou, udělají tiramisu a bude se ochutnávat a prostě někdo vyhraje. Já si myslím, že nemusíme úplně jezdit do Itálie se předvádět, ale pojďme si říct už jednou provždy, že bez mascarpone není tiramisu. Tím, jak vlastně miluju tenhle pokrm, tak jsem úplně háklivá na to, že a hlavně musím teda jako na nás prásknout, že my Češi děláme různý jakoby divný varianty české tiramisu a podobně, jo. Taková ta jako fresh verze, po který nepřiberete a dáváte tam tvaroh místo prostě mascarpone a místo kávy zase něco jiného a takový a makový. Prostě pojďme ty věci dělat tak, jak je někdo vymyslel a pojďme je neupravovat, jo. Jestli chcete prostě hubnout, kupte si tvaroh, ale pokud si chcete vychutnat tiramisu, tak ten tvaroh prostě na ten chrachorku zapomeňte. Pojďme prostě nechávat tiramisu takovou, jaká je. Já vím, že teď jsem to blbě asi vyskloňovala, že to tiramisu, jo, teď zase někteří úplně na mě, ty, Andro, jo, to je jedno. Řekla jsem, že ta tiramisu, ale vím, že má mascarpone a je úplně jedno, v jakým je to rodu. To znamená mascarpone. Tiramisu, jednou pro vždy. Tohle je Fajn. Fajn. No a jestli prostě umíte nejlepší tiramisu v mascarpone, tak Treviso, Itálie, 9.

God, tohle je Kiddo, taky Robin Schulz. Poslední srpnový den je tady s náma. Pondělní dopoledne na Fajnu. Doufám, že vám to dneska v práci pořádně utíká. No a pojďme si říct, že vlastně dnešní pondělní dopoledne potřebuje jenom tři věci. Deštník, kafe a náš playlist. Kafe si musíte udělat sami, deštník si musíte taky pořídit sami. Ale co sami nemusíte, je tenhle výběr. Ten jde dneska za mnou, Loy, její Red Eyes. A na tohle se mega těším, Robin Schulte, jeho Waterfall. No vidíte, my to pondělní dopoledne jako vždycky dáme.

0: klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
0: tak Mironet. Klikni dvakrát.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
7: Je, to je krásná kuchyň.
8: A jak je praktická.
9: To bych chtěla domů.
10: JN Interiér, český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
11: www.jnointeriér.cz.
12: Využijte váš prostor.
13: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
14: Back to the hits.

0: dohrál Benson Boone 8 minutek po půl jedenáctý. No a po půl jedenáctý znamená jedno jediný.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
2: Fajn.
0: Takovej skupinový sex je jako dopravní špička. Když to nemá jasný pravidla, snadno vznikne zácpa.
2: Tohle je fajn.

0: Role Model dohrál na fajnu krátce před 10:45. Určitě všichni moc dobře znáte začarovaný kruh pátečního večeru. Tenhle song o tom je. Katy Perry, Last Friday Night. Song o totálně šíleném pátečním večeru, po kterém si člověk druhý den nic nepamatuje, ale zároveň přichází ta chuť to příští pátek zopakovat. Asi moc dobře známe, že jo? Asi jsme zažili jednou, víckrát. Možná zažíváme pořád. Nevím, jaký poslední pátek byl váš, ale určitě jste zažili nějaký šílený. Tak si to pojďme s tímhle songem za chvilku připomenout. Protože můžem. Music Boost. Music Boost.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vscr.cz.
9: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
10: Pak hrnky,
9: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
10: Škola volá!
11: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
13: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Music. Fine.

0: Fajn. Největší hity, nejlepší momenty. Teď i na Sousos.
1: Fajn. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Teď pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty, 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete, 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
0: Jsme online.
5: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
6: Iránský nejvyšší vůdce Chamenejí vyzval v den narozenin proroka Mohameda muslimský země k jednotě a země Perského zálivu k tomu, aby se postavili skutečnému nepříteli, čímž podle stanice Al Jazeera myslel USA a Izrael. Podle něj se obě země snaží využívat rozdíly mezi muslimama k jejich rozdělení. Jeden z nejznámějších tenistů všech dob, Roger Federer, vstoupil do síně slávy. Uvedla ho do ní jeho manželka Mirka, se kterou začal chodit v průběhu olympiády v Sydney v roce 2000. Zájem o akci byl veliký, vstupenky na ní se vyprodaly za 2 minuty. Rekordy v počtu zameškaných školních hodin jsou v ohrožení. 14-letá dívka z okolí Klatov měla za loňský a předloňský rok absenci skoro 900 hodin. Její matka ji vzala do Egypta, kde pak společně zůstali 9 měsíců. Není to ale jen tak, matka je obviněná z trestního činu ohrožení výchovy mládeže.
0: Fajn. Music Boost.

Zítra nám startuje škola a letos máme pár nových pravidel, tak si o tom uděláme jasno, ať v tom máme trošku pořádek. Tohle je další hoďka Music Boostu, já jsem Andra a vy úplně ti nejlepší posluchačky a posluchači. Jdem na to. Music Boost. Marshmallow, Annie Marie, Friends. Na fajnou.

fight song Olivia Rodrigo na Fajnu. A škola volá. Školy se nám oficiálně zítra vrací do svýho chodu. Skoro všechno zůstává při starém, až na to, že prvňáčci nově nebudou mít možnost opakovat první třídu jen kvůli špatnému prospěchu. To znamená, že prvňáci nebudou moc propadat. Jo, to mi přijde jakoby good, tohle podporujem. Jinak všechno zůstává klasika, přestávky, krátký, dlouhý. A první otázka od paní učitelky na to, co jste dělali v létě. Asi si pamatujete na to, ne, že tak to fungovalo, že jsme se vždycky vrátili po prázdninách a první hodinu jsme zakecali jenom tím vlastně, kdo co dělal, jak se kdo měl a s kým měl a takhle. A to je fajn. Musím říct, že takhle, když o tom mluvím, tak se mi potom docela stýská. Jakože ty návraty po prázdninách vždycky měly něco do sebe. Prostě se mohli těšit na ty spolužáky, na ty přestávky, na takovej ten jakoby školní chaos, který nás pak chvilku samozřejmě bavil, pak zase omrzel, ale tenhle poprázdninový chaos je prostě je vždycky dobrý. No, tak pojďme všichni zazpomínat na to, jaký ten chaos byl náš, jaký to bylo a zpátky do práce. Tohle je fajn.

Tate McRae, Revolving Door, to je song, který nám právě teď na fajnu dohrává. Poslední srpnovej den, ano, dneska tak společně vlastně oficiálně uzavíráme prázdniny. No, vítáme děti zase do školy, ale až zítra, nebudeme předbíhat, ještě jim necháme poslední den. Už takhle to podle mě slyší od nás, od všech, ze všech stran, tak ještě z rádia. Dobře, nechám toho. Za chvilku Nico Santos, Ray of Light. Taky zazní Zara Larsson, její Midnight Sun. Za mě totální letní banger, podle mě top 5 songů, kdybych měla vybrat na letošní léto, tak to bude, je určitě Zara Larsson, Midnight Sun. Prostě song, který je všude, jak u nás, tak i na sociálních sítích. A podle mě je opravdu s létem 2026 jako mega spojený. Tak za chvilku. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
9: La Tropical!
8: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky. La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Ještě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám.

Ray of Light, Nico Santos, dnešní Music Boost. No a občas se v životě stane i to, že si necháte prostě načmárat něco, za co pak nejste rádi. Tetování, kterých litujeme. Někdy za nimi stojí láska, rodina, vzpomínky nebo taky pořádně bizarní příběh. Jestli tohle zažíváte, já mám pro vás takovou útěchu, neútěchu, stává se to totiž i celebritám. Nedávno to přiznal dokonce i David Beckham, že má na těle jména svých dětí a manželky, což my víme, že on má s nimi jako docela dobrý vztah, jo? No ne docela, prostě dobrý vztah, ale jednou přiznal, že to úplně asi nebylo dobrý rozhodnutí. Angelina Jolie zase musela jednou řešit tetování, který věnovala bývalému manželovi. Jeho jméno pak ale musela po rozvodu překrýt novým manželem Bradem Pittem, což my víme, že Brad Pitt teď už taky není její současný manžel. To znamená, že ona bude muset řešit překrytí překrývaného tetování. Ježíš Maria, zbavovat se takhle dvou chlapů v jedné čmáranici, no to je jako problém. Musím říct, že obdivuju všechny vás, kteří se dobrovolně vytetujete něco, co připomíná vaši druhou jako polovičku, protože ta představa a ta pravděpodobnost tady prostě je, že vám to jako nevydrží a vy se na toho druhého pak musíte pořád jako koukat. Nebo nedej bože, že se na to musí dívat nějaký váš novej nastávající. No nevím. 724634634. Pojďte se přiznat. Má někdo z vás na sobě tetování, který by nejradši ze dne na den prostě hned schodil, uklidil někam a zakopal hluboko pod zem? Pojďte se přiznat, teď už Rugale.

0: Music Boost. Music Boost. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.

Vecchi vestrimech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

Caitlin Aragoni, Ayran, to je song, který nám dohrává na Fajnu krátce před 12. No a před chvilkou jsme řešili tetování. Tetování, kterého prostě litujeme. A musím říct, že z vašich zpráv vyhrává David. David si nechal na ruku vytetovat kousanec své partnerky. Jako datum narození, to je jedna věc. Ještě se dělají ty obličeje, to mi přijde úplně mega bizární, ale jako kousanec, jako ten vztah, když jako neklapne, tak máte prostě kousanec na ruce prostě navždycky. A tak zase jakoby ten kousanec může být pak jakoby, můžete i různě vtipkovat, jakože chápete, jakože haha, kousanec, to poslední, co mi zbylo. A ale prostě nevím. Já bych raději se od tohle trošku odtrhla a když s někým chodíte, tak s ním choďte, ale prostě si ho nedávejte úplně jakoby hned pod kůži, jo. Ne vždycky se to vyplatí. Taky můžete upadnout jako Angelina Jolie, která opravdu musela toho manžela nechat přetetovat, pak ho přetetovala novým manželem a znovu toho manžela nemá. To znamená, jako co pak už jako? Něco už přetetovat prostě nejde a dívat se na to každý den. Já vidět každý den svýho ex, tak to nerozdejchám. Takže buďte opatrní a jdeme na další písničku Ed Sheeran, Lil Baby a jejich Two Step. Posloucháš Fajn.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn. Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26. Oh.
1: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh. Oh.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
0: Sleduj Fajn Rádio na Instagramu.
3: Zábava, hudba a spousta překvapení.
0: Připoj se k nám a užívej si každou vteřinu. Fajn.
3: Fajn.
0: Jsme online. Online.
3: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
4: S novým školním rokem.

0: korun. Hodnota tý nejdražší přesahuje 250 milionů. Jen pár dní vydržela socha v maďarském městě Devečer. Mělo jít o památník k 500. výročí bitvy u Moháče. Dřevěná socha orla s přilbou na hlavě navržená umělou inteligencí si ale na sociálních sítích vysloužila označení okřídlený falus a musela být odstraněná.
1: Fine. Music Boost.

Skvělej, no ten nejlepší playlist je tady pořád s náma, tak toho pojďme využít. Music Bus otevírá poslední společnou hoďku a já si myslím, že je super, že jste u toho. Tak pojďme. Music Boost. Kellyn Sofie Nych Pistácie. 3 minutky po 12. Tak dobrou chuť k obědu a leďte fajn.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Skupinový sex je jako dopravní špička. Když to nemá jasný pravidla, snadno vznikne zácpa.
1: Fajn. Yo, we need a hit music station.
3: Hey.
1: Fajn.

0: což je pondělní odpoledne na Fajnu, dohrává Tiësto, jeho Business. A s playlistem budeme za chvilku pokračovat. Tohle budou tři šikovní kluci z Izraele, říkají si Temper City, tenhle song Self Aware. Taky si za chvilku připomeneme jeden song, který dneska slaví 12 let. A vy můžete na 724634634 typovat, kdo ho zpívá a jak se jmenuje. Takže vám dám takovou malou nápovědu. Takhle zní intro. A na vaše tipy čekám.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen.

0: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
1: Vyslev se na to, Franto!
2: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
3: Co to zas po pájsku je za pikle?
4: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

John Newman, Love Again, to je song, který nám na Fajnu teď dohrává. Před chvilkou jsem vám dala takovou menší nápovědu toho, jaký song dneska slaví 12. narozeniny, a přišla nám správná odpověď. Někdo píše, mám z toho takový vibe, že je to song od Sama Smitha. Ano je, Sam Smith, jeho song I'm Not Only One, dneska 12 let. Děkujeme za správný tip, no a jdem slavit. Happy birthday! No jo, všichni si na to pamatujeme. Jako by to bylo včera.

0: vinobraní. Od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu palavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na Fajn Rádiu.

0: Aris, Vertigo, poslední společný song. Ano, dnešní Music Boost je u konce. Vy teď pokračujte s Kristinkou, dál s naším playlistem Fajn Rádia a zítra 9.00 zase naslyšenou.
1: Jo, bude to bolet. Ale bude to znít skvěle. Music Boost. Fajn.

0: stavebniny.
1: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: Nový tracky.
6: Témata, který chceš vidět.
5: A momenty, které se do vysílání nevešly.
6: Sleduj Fajn na Instagramu,
5: TikToku a YouTube.
6: Fajn.
5: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz.
7: Jedna minutka po jedné hodině odpoledne, to je čas se něco rozvědět společně s Adamem.
8: S novým školním rokem začínají platit i různý nový pravidla. Tak třeba prvňáci nebudou moct opakovat první třídu kvůli špatnému prospěchu, ale jen pokud se kvůli zdravotnímu stavu nemohli dlouhodobě účastnit výuky. V prvních třídách, kde je aspoň 15 dětí, se zavádí taky povinnost mít asistenta. Nejdražší známka světa je poprvé v Praze. O víkendu v obecním domě začala výstava Poklady světové filatelie 3 a potrvá až do neděle 6. září. Celková hodnota vystavených známek je podle pořadatelů skoro 1 miliarda korun. Hodnota té nejdražší přesahuje 250 milionů. Jen pár dní vydržela socha v maďarském městě Devečer. Mělo jít o památník k 500. výročí bitvy u Moháče. Dřevěná socha orla s přilbou na hlavě navržená umělou inteligencí si ale na sociálních sítích vysloužila označení okřídlený falus a musela být odstraněná.
2: Fajn.
7: Jste připravený? Ať už jste ready nebo ne, další týden je nemilosrdně tady, je to tak, pondělí, začali jsme ho upršeně, ale sluníčko už leze ven, tak doufám, že stejně tak leze ven vaše energie, že, a když ne, tak si ji dodáme. Nikdy nepotřebujete motivaci, ale potřebujete dobrou hudbu. A o to, já se tady postarám, Fine Warm Up s Kristý právě začíná, 4 hodky před náma, pojďme si to užít. No a někdy ta motivace zní nejdřív jako pijánko, který se pak ale rozjede do naprostý pecky. Becky Hill, Galantis, jejich Run. Pojďte si to vychutnat.

první srpnový den, to znamená, že už nám oficiálně dochází léto, ale v našem playlistu ještě ne. Takže tohle byl Justin Bieber, Nicki Minaj a jejich Beauty and Beat. A mám otázku, proč mají chlapy všechno v jednom a stojí to stovku? Umí to umýt auto, vlasy, tělo, možná i duši. A my platíme 300 za nějakou růžovou blbost z příchutí jednorožce. Vědci a studie teď řeší takzvanou růžovou daň. Jestli je dražší být ženskou, od biologických nákladů až po tlak na kosmetiku a dokonalý vzhled. Ale stačí se podívat na tu pánskou kosmetiku. Chlap přijde do drogérky, koupí láhev s nápisem šampon, sprcháč, čistič motoru a leštěnka na parkety 18 v jednom, stojí to padé a vydrží mu to do důchodu. K tomu vezme žiletku za stovku, černozelený stroj, který má na sobě nějaký nápis jak z akčního filmu, třeba Turbo Titanium něco, nevíte, jestli to jsou Avengers nebo pořád jenom žiletka, je to ostrý jak laser z Hvězdných válek, zatímco ty dámský žiletky zase stojí raketu o hodně víc, no a za dva dny by to nevoholilo ani plyšáka. Tak mi pojďte říct, je nějaká věc, u který se podle vás vyplatí, kromě žiletek, si kupovat verzi, která je pro jiný pohlaví? Nebo je nějaká věc, kterou si kupujete, ačkoliv je marketingově prodávaná jako pro jiný pohlaví? Napište mi 724-634-634, za mě 100% žiletky holící pěna. Napište mi ale, co je to za vás. Dejte mi vědět, no a k tomu Aztek, DJ Coco, Kurt D, Everything's Alright.

0: Gracie Abrams a její docela bolestivý song o tom, když si váš ex najde někoho novýho. Bolí to skoro stejně jako pondělí, ale doufám, že jsme se z toho teďkon vyspívali. No a pojďme se podívat na vaše zprávy. Ptala jsem se vás totiž, jaký máte věci, které si kupujete, ačkoliv jsou primárně třeba marketingově určený pro druhý pohlaví. Vojta píše, moje přítelkyně mi pořád krade žiletky, ale nevím, proč si ženy stěžují, když jim to všechno stejně platí muž jako já. Tak Vojta tady prodává, že svoji ženě platí, ale Vojto, podle mě to nemá každý doma takhle, takže pak si můžem stěžovat. No a Jirka ten zas píše, že chlapy potřebují mít všechno 3-4 v jednom, protože jsou jednodušší. Jirka píše, my jsme univerzální a vy jste složitější. Nám stačí 3 v jednom a vy musíte mít všechno samostatně. No já nevím, kdo to tak nastavil. Tak ale čekala jsem víc typů, no nevadí. Každopádně vám děkuju za zprávy. Za chvilku to trošku rozjedem. Z týhle trošku poklidnější energie zpátky do party. Subfocus Elevate. Už za chvilku.
1: V rádiu uslyšíš největší hity.
2: Na socials uvidíš všechno ostatní.
1: Hvězdy,
2: trendy,
1: zákulisí a momenty, které se nevešly do vysílání.
2: Sleduj Fajn.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
7: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh! Oh!
10: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
11: Back to the hits.

Pepas, to je ultimátní letní hit. Co jiného bychom si mohli pustit 31. srpna a všichni jsme někdy dostali nějaký blbej nápad. Jenom ne všichni mu podlehnou. Řeč je třeba o tetování. Jo, takový ty tetování, který si uděláte ve 3 ráno, že si třeba na žebra dáte nějaký čínský znak. Další den zjistíte, že to znamenalo úplně něco jiného, než jste zamýšleli. No a nebo tetování jmen vašich příbuzných, vašich partnerů. David Beckham, ten má třeba na sobě vysázenou celou rodinu. Justin Bieber má přes 70 kousků, včetně broskve na krku. A jiný hvězdy to museli zachraňovat. Třeba taková Angelina Jolie. Ta si zamilovaně nechala vytetovat jméno svého bejvalýho, předtím, než byl její bejvalý, logicky. Ale po rozvodu to samozřejmě musela přetetovat. Přetetovala to s zeměpisnýma souřadnicema, nevím proč, ale upřímně vytetovat si jméno partnera, vždyť to je absolutní lístek do pekla. Je to podle mě nejrychlejší cesta, jak si zajistit, že se jednou rozejdete a budete muset řešit, že to přetetujete. Jo, to už není ani důkaz odvahy, ale pojďte mi napsat vy. Vytetovali jste si někdy něco, čeho jste pak litovali? Ať už to byl nějaký šílený čínský znak, jméno partnera, oči dětí, co já vím, nekvalitní delfín. Napište mi 724-634-634, ideálně pošlete i fotku toho tetování, jestli ho teda ještě máte. No a k tomu Malcolm Todd a jeho earrings.

0: Loi a její Red Eyes nám právě dohrálo na fajnou 13.42 a naše téma jsou nepovedený anebo fakt špatný tetování, kterých jste později litovali. Mám tady zprávu, bohužel nepodepsaná, ale vytetovala jsem si blesk na zadek, aby to neviděli rodiče, ale oni mi to vytetovali moc dolů, takže to bylo vidět, i když jsem měla kraťasy. Bylo mi 16, dostala jsem zaracha a mám ho doteď, jenomže už je hrozně rozpitej. To je možná někdy taky dobrý přemýšlet nad tím, jak to tetování bude vypadat za několik let. Třeba takový rozpitej blesk na zadku, jaký to může mít teď asi tvar? No každopádně vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli. Ještě čekám na ty fotky. Fotky, jo? Musíme mít k tomu důkazy. No a k tomu samozřejmě za chvilku dobrý songy. Nico Santos, jeho number one. Za chviličku tady na Fajnu.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Izomat stavebniny.
4: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Že někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firma na zážitky
11: CZ.
13: I'm Lily Bean.
14: It's Sabrina Carpenter.
15: Music.
16: Fine.

0: jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBrons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky, ho?
1: Vždycky.

Kdybych se vás zeptala, jak zní vaše pondělí, řekli byste smutek, zmar? Rozhodně ne. Po téhle písničce musíte říct, že zní jako party. Vizry MC Bees Honey a jejich track At The Party to totiž zařídil. No ale představte si, fakt můžete mít vždycky ten den horší, protože třeba tady mám příběh o tom, jak někdo vyhrál cenu za nejošklivějšího tvora na planetě. My lidi, když máme blbej den, nebo si nepřipadáme hezký, tak fotky mažeme, vyhýbáme se kamerám a rozhodně se nehlásíme do žádných soutěží krásy. Ale představte si, že jste pes, žijete si svůj bezstarostný život a váš páníček se ale rozhodne, že vás přihlásí do soutěže o toho nejošklivějšího psa. Jo, letošní ročník 50. vyhrála 6letá mopsice Ginny Lou a vyhrála to proto, že jí visí jazyk z pusy. Dostala za to teda $5,000, což je dobrá kompenzace. A zároveň teda ta soutěž má upozorňovat na to, že by si lidi měli brát psy i z útulku. Cíl hezký, to bereme. Ale představte si to psí trauma. Ten pejsek tam seděl na tom pódiu, lidi mu tleskali. Ten pejsek si pravděpodobně říkal, je, to je hezký, já jsem taková krásná princezna. No a přitom přebíral páníček diplom za to, že jeho pes vypadá jako rozteklej karbanátek.

0: Lady Gaga a její paparazzi. Song, který vzniknul ještě předtím, než sociální sítě dosáhly svýho vrcholu. Jak by ten song zněl dneska? Bylo by tam víc pasáží o stalkingu? No co já vím, do toho se pouštět nebudeme. Každopádně je to pořád dobrá písnička. No a v tomhle módu samozřejmě jedem dál. Vy to ode mě už znáte. Před náma další 3 hoďky Fajn Warm Upu s Kristý, takže rozhodně zůstaňte na Fajnu. Mezitím nám Hanka poví zprávy. No a potom zase zpátky k peckám, který vám zlepší pondělní odpoledne. Takže zůstaňte.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech?

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
0: Největší hudební hvězdy.
4: This is Taylor Swift.
5: Hi, it's Harry Styles.
6: Hi, I'm Olivia Dean.
7: Sleduj Fajn. Fajn.
0: Jsme online.
8: Online.
9: Jsme na DAB+.
0: Plus.
10: Jsme v aplikaci Radia CZ.
0: Hot news.
11: Hanko, vstávej. Na hodinkách jsou 2 minutky po druhý a to je čas se dozvědět, co je novýho.
12: V den narozenin proroka Mohameda se iránský nejvyšší vůdce Šamení obrátil na muslimský země s výzvou k jednotě. Státy Perského zálivu pak podle něj mají společně čelit skutečnému nepříteli, kterým, jak uvedla stanice Al Jazeera, Šamení myslel Spojené státy a Izrael. Právě ty podle něj využívají rozdílu mezi muslimama a snaží se je tím rozdělit. Jeden z nejúspěšnějších tenistů historie, Roger Federer, byl uvedený svojí manželkou Mirkou do síně slávy. Federer s ní začal chodit během olympiády v Sydney v roce 2000. O tuhle akci byl navíc obrovský zájem, lístky zmizely během 2 minut. Jedna 14-letá dívka z Klatovska má za sebou za poslední 2 školní roky skoro 900 zameškaných hodin. Její absence souvisí s tím, že jí matka vzala do Egypta a obě tam nakonec zůstaly 9 měsíců. Matka teď kvůli tomu dokonce čelí obvinění z trestního činu ohrožení výchovy mládeže.
13: Fajn.
11: Pondělní odpoledne. Zdraví vás Kristý. Fajn warm-up pokračuje. Druhá hoďka před náma. Povíme si mimo jiné, proč byste si všichni zasloužili medaily. Teda samozřejmě už za to, že přežíváte pondělí, si ji zasloužíte, ale mám ještě jeden důvod. O tom už ale za chviličku. Teď to pojďme rozjet. Pojďme si dodat energii, trošku toho driveu, ať nám to odpoledne uteče ještě líp. Lola Young a její Messy je první track, který si teď společně pustíme. Let's go.

song se vám vrie pod kůži. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. No a pokud se dá vyhrát světový titul za to, že si namočíte piškotu do kafe, tak bychom ho měli mít všichni. V Itálii se totiž v říjnu chystá oficiální mistrovství světa v přípravě tiramisu a hledají tam amatérský cukráře z celého světa. Ale já se omlouvám, namočit piškoty do espressa a naplácat na ně krém z mascarpone, to je podle mě takový kulinářský lego. Není to žádný extra umění, jasně, vychucení a tak. Ne každý udělá dobrý tiramisu, ale ať si zkusej uplést kynutou vánočku z 9 pramenů, aby se jim nerozjela, nepopraskala, nebo vyklopit bábovku, nebo udělat větrník, prostě nějaký český, tradiční, takhle dezerty. To je teprve náročná disciplína. No ale mě to přivádí k vám. Kdyby jsme tady měli nějakou soutěž takhle o nějaký dezert, buchtu, něco takového, co byste upekli? Co umíte fakt nejlíp na světě? Tiramisu, nebo vánočka, nebo úplně něco jiného? Napište mi 724634634. Teď už je ideální čas na takový poobědovej dezertík, tak si společně uděláme chutě. No a k tomu si vychutnáme další song Don't Worry od Leony, aby vás dneska nic netrápilo.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: nám další letní pecka. 31. srpna ještě si musíme vychutnat poslední záchvěvy toho prázdninového vibu, takže tohle byl cheerleader. No ale teď si pojďme vychutnat vaše dezerty, protože jsem se ptala, v pečení čeho jste nejlepší? V pečení čeho byste klidně soutěžili na nějaký světový úrovni? No a přišla mi tady dokonce fotka a to teda musím říct, je velice dobrá práce, protože mi tady někdo poslal fotku labutí z odpalovaného těsta, který vypadají ale perfektně. Nechápu to, že to někdo zvládnul doma. Matěj píše, moje specialita jsou labutě z odpalovaného těsta s vanilkovým krémem a domácí zmrzlinou. A vypadá to teda moc krásně, takže Matěj, tuhle fotku si asi tady radši smažu. A Michal ten píše, že umí spíš ochutnávat, ale v případě bábovek bych se uplatnit mohl. Je vůbec velká škoda, že vzhlížíme hlavně k zahraničním dobrotám, i tady máme skvělý ňaminy. Souhlasím, teda teďkon se nám bude chystat už za chvíli zase podzim, pečení, ale pro nás, co se snažíme držet diety, to bude naopak dramatický období, ale vy si dneska něco dejte. Je pondělí, potřebujeme si osladit život, takže tohle berte jako znamení, no a když tak to můžete svést na mě, já si to vezmu na sebe. No a k tomu vám taky přidáme ještě bonus v podobě Evy Farný a její Perpetuum mobile, takže si zaspíváme, u toho si pochutnáme, ideální kombinace.
1: To nejlepší z hitparády.

0: fajn. Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
1: To jako mi dojímá.
0: A hvězdná porota.
2: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
0: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
3: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
4: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.prageboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: My name is Somber.
10: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Back to the hits.
13: Right, babe.

Ranní party v plném proudu na fajnu společně s Martinem Garrixem a jeho Animals. Song, který právě dohrál. A teď si dáme tip na to, když máte chřipku. Co dělat? Odleďte na 9 měsíců do Egypta. Máme tady totiž kandidátku na matku roku. V Klatovech jedna paní zbalila svoji 14-letou dceru a místo do lavice jí odvezla na 9 měsíců během školního roku chytat bronz k Rudému moři. Holčina zameškala 900 hodin. Sociálka s policií to samozřejmě už řeší, vyhlašují stav nouze, ale tahle holčina, která si takhle strávila většinu školního roku v Egyptě, ta zažila docela život Hany Montany. Za ní asi dobrý, ale přijdeme vtipný, jak spousta dětí, spousta studentů musela určitě někdy v životě fejkovat, předstírat, že jsou nemocný, ohřívat teploměr nad čajem, nad topením, a tady slečna ta asi zakašlala trošičku a mamka ji rovnou na 9 měsíců odvezla. Tak mi napište, jak jste to měli vy? Měli jste benevolentní rodiče, který vám dovolili zůstat doma jenom, když jste trošku se zatvářili, že by na vás mohlo něco náhodou líst? A nebo jste museli do školy i s antibiotikama? Napište mi, protože tohle to je podle mě ojedinělej případ. 724-634-634, taky jste si dali takhle někde volníčko na 4-9 měsíců? Napište. No a k tomu Beautiful Life. Jak krásný život si někdo umí udělat. Konkrétně Fastboy v další písničce. Let's go.

0: Ideální soundtrack na to si i trošku odpočinout. Clock, clock, Adoria. Tenhle track nám právě dohrál. No a společně probíráme, jestli jste museli někdy fejkovat nemoc kvůli škole, nebo jestli vaše rodiče byli benevolentní, nechávali vás doma jen tak. No prostě, jak jste to měli takhle s tou absencí? Blíží se na 1. září, tak pojďme na to. Kach napíše, já jsem trošku zakašlal, tak mě prostě rodiče poslali do školy, protože věděli, že to nic není. Že jenom trošku košlu, trošku rýmička, nevadí. Akorát jsem neměl žádný průjem nebo něco takového, tak mě prostě do školy nedali. Aha, tak když asi něco takového bylo, tak už ho do školy nedali, ale jinak musel, chápu. Marian ten píše, že vždycky musel fejkovat teplotu, jinak by do školy musel. Nahřátej teploměr, jistota úspěchu. No ale Mariane, ty jsi nám nenapsal to nejzásadnější. Jakou metodu nahřívání teploměru si používal? Zítra 1. den školy, určitě tady někdo, kdo poslouchá, aby chtěl tuhle metodu použít. Tak když tak ještě můžeš dopsat, jo, pak si to tady povíme. Teda ne, že bych někoho k něčemu naváděla, prosím vás, tohle na mě neházejte. Naopak si možná vemte příklad z Michala. Michal píše, že nikdy nic nehrál. Táta mi vždycky říkal, že jakmile si začnu něco ulevovat, budou se mi za chvíli zdát složitý i obyčejný věci. No, tak tohle byl asi takový reality check pro spoustu z nás, protože s příchodem mobilů jsou někdy i ty malý úkoly hrozně náročný, ale o tom zas jindy. To už zabrušujeme někam, kam bychom neměli. Pojďme teď k další hudbě. Robin Schulz, Sigala, Zoe Wies, AM to PM, což znamená, že jdeme zpátky na party. Tady na Fajnu, tak rozhodně zůstaňte, budem tančit.
1: Extreme Sale v online shop CZ.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
4: Yeso!
3: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
6: Pak hrnky,
5: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
6: Škola volá!
7: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

Rugel, mladá a mega talentovaná česká zpěvačka a její song Wishful Thinker jste si právě vychutnali tady na Fajnu. Pondělí, já vím, těžký dny, ale víte, kdo to má horší? Humři. Představte si, že jste humr. Prostě jenom čekáte na to, až vás hodějí do vroucí vody a takhle vás usmažejí k smrti. No, šílená představa, ale existuje jeden záchranář, je to něco jako superhrdina mezi humrama. Takový humří Spider-Man, bych řekla. Prostě ve Francii je týpek, který chodí do restaurací a vykupuje humry. Za jednoho dá klidně 7 000. No, koupí ho a hodí ho zpátky do moře. Přiznal teda, že neví, jestli to pak ty humři přežijou, logicky, protože už jsou zvyklí na nějaký akvárko a pak ho hodí zpátky do divoký přírody, ale je to jak zhledá se Nemo. Ta idea je hezká. Představte si, dneska byste třeba přišli do Zverimexu a vykoupili všechny bílé myšky, které by jinak pravděpodobně skončily ve chřtánu nějakého hada. Nevím teda, kam je pak pustíte, třeba do kanclu, můžete pustit ty bílé myši. To nedělejte, jo, to jsem vám zase neporadila já. Ale hlavně, hlavní otázka je, proč takovýhle superhrdina nepřijde za náma pracujícíma lidma do té kanceláře? Představte si, jo, sedíte v pondělí v práci, koukáte do tabulky, bolí vás duše, bolí vás záda, všechno. A dovnitř vtrhne nějaký francouzský miliardář, hodí šéfovi na stůl pár stovek a zařve. Tenhle člověk už dneska pracovat nebude, toho vykupuju. Prosím příště nezachraňovat mořský plody, ale nás lidi. Tady za mikrofonem a vás v kancelářích, jo? Děkujeme.

0: One Republic a písnička, která pro mě představuje obrovské množství naděje, Counting Stars. A nebojte, my máme naději, že i to pondělí někdy skončí. My se teď ale přesouváme do další společné hoďky, která je před náma. To znamená, že mezi tím vám Hanka poví, co je kde novýho. A potom zase jedem zpátky k dobrý hudbě. Třeba Z Feet Foxes a jejich Clarity. Takže to bude zase party, ale budou i emoce. Třeba v podobě Alexa Warrena, Fever Dream. Máme se na co těšit, budeme zpívat, tančit, hrát. Však to znáte, takže zůstaňte tady na fajnu.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta,
1: na pláž,
2: na večer zase trochu utrhne.
3: Fajn. Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto! Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Poslouchej Fajn online.
7: Přes webovky fajnradio.cz.
6: Jsme online.
8: Online.
6: Jsme na DAB+.
8: Plus.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Hani, 2 minutky po 3, tak nám pojď povědět, co se děje.
9: Islandský voliči se v referendu postavili proti obnovení jednání o vstupu jejich země do Evropské unie. Prohlasovalo zhruba 47% lidí, zatímco skoro 53% bylo proti. Jedním z hlavních důvodů byla obava, že by Island po vstupu mohl ztratit kontrolu nad svýma cennýma rybolovnýma vodama. Motocyklovému závodníku Filipu Salačovi se nepodařilo navázat na jeho premiérový vítězství v kategorii motodvojek z 9. srpna. Při velké ceně v Aragonii ho zastavilo zranění, kvůli kterému musel odstoupit z hlavního závodu. Další podnik motocyklového šampionátu přijde na řadu za 2 týdny v San Marínu. Na svůj ztracený batoh čekal Němec 63 let. V roce 1963 během výstupu spadl do ledovcový trhliny a svoje věci musel odhodit, aby ho kamarádi mohli lehce vytáhnout. Batoh letos v červenci objevil jiný horolezec a protože uvnitř pořád zůstaly osobní věci, policistům se podařilo podle nich vypátrat původního majitele.
3: Fajn.
0: Pondělní odpoledne na Fajnu znamená jediný, že si uděláme party, protože kdo nám zakáže i ve všední den. Tady Kristý, vaše dnešní party manažerka, pojďme si dodat dobrou náladu. Taky vás během téhle hodiny upozorním na jednu větu, která je 100% lež. Takže budete vědět, na co si dát pozor. Ale už za chviličku, až vám to někdo řekne, tak prostě bacha na to. Ale teď já vám nelžu. Před náma velký party track. Z Feet Foxes, jejich Clarity. To je zaručená věc, která vás roztáhne.

tento umí s emocema a tohle byl jeden z těch songů, až mi z toho dochází hlas. Jeho Andrest. No a teď pro vás mám větu, která je totální lež. Někde jsem to četla. Ne, tohle jsem totiž nikde nečetla. To je věc, kterou jsem pravděpodobně viděla na TikToku. Když vám někdo řekne, jo, já jsem to někde četla, tak to znamená, že to ten daný člověk pravděpodobně viděl na internetu, na YouTube, na TikToku, na Reelskách a pravdy je na tom, no, velice málo. A nebo třeba jo, ale není to potvrzený. Když se pak zeptáte, kde to má ten člověk potvrzený, tak vám řekne možná ChatGPT. Dneska už totiž zprávy nehledáme jenom v televizi a novinách, ale hlavně na sockách. Byl nějaký průzkum teď i v Česku a sice první místo pořád drží televize, no ale socky už té televizi hodně šlapou na paty. A nedivíme se, jo, dřív jsme museli otevřít nějaký článek, dneska nám to algoritmus vysvětlí hodně rychle. No a samozřejmě mě zajímá, kde hledáte informace vy. Než mi úplně dojde hlas, tak mi to řekněte. 724-634-634, taky říkáte tuhle větu, někde jsem to četla a přitom to bylo na TikToku. Nebo fakt čtete? Napište mi 724-634-634, kde hledáte informace. A já teď už jdu radši poslat někoho, kdo má hlas. Audrey Hober a její See You Me. See me, I wanna be one.

0: Další emocionální nálož, já se vám za to možná už i omlouvám, takhle při pondělku, to je náročný, zvlášť tedy svým a jeho Bad Dreams, ale je to tak krásný song, že mu to promineme. No ale teď pojďme na vás, prověřuju vás, kde zjišťujete svoje informace, protože podle výzkumu už je to čím dál tím míň nějaká čtená, tištěná forma a spíš jsou to sociální sítě a AI. No a Michal píše, informace hledám převážně přes umělou inteligenci, ať už chcem, nebo ne, je to budoucnost. A zrovna včera jsem debatoval s chatbotem na téma druhé světové války. Já bych někdy hrozně chtěla vidět asi chat GPT a obecně AI chaty ostatních lidí, protože nikdy nevíte, o čem ty lidi kolem vás debatujou. Jo, já třeba píšu chatu GPT o vztazích, někdo o druhé světové válce. O tom si asi pokecáme příště. Teď už ale další hudba, já vám děkuju za zprávy. Před náma třeba Sabrina Carpenter a její Man Child. Trošku rozproudíme atmosféru. Jdem na to.
1: Nová hudba, kterou ještě neznají všichni.

0: fajn.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
1: tak Mironet!
0: Klikni dvakrát!
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin. 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
7: Levels.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragueboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Páteček bohužel není, ale my jsme si ho na fajn udělali společně s Ritonem, Nightcrawls a Mufasou Hypemanem, jejich song Friday. No a teďkon vám dám návod na to, jak se dneska večer krásně vyspat. Pokud vaše noční oblečení není vytahaný tričko z maturitního ročníku nebo ještě ze základky, můžeme vůbec mluvit o kvalitním spánku? Vědci a spánkoví experti totiž zase jednou řeší naší noční uniformu a tvrdí, že to, v čem lezeme do postele, brutálně ovlivňuje kvalitu toho, jak se ráno vzbudíme. Klíč je prej v regulaci teploty, že jsou ideální právě ty volný prodyšný materiály, bavlna, len nebo rovnou spaní na Adama, i když to pak by mělo znamenat, že budete častěji měnit povlečení, dokonce třikrát týdně, a na to podle mě nikdo nemá mentální kapacitu. A dokonce vědci obhájili i ponožky do postele. Jo, zní to ošklivě, nechutně možná, nicméně prej to pomáhá rychlejš usnout, protože máte zahřátý nohy, takže asi budem muset ukončit tady to odsuzování ponožek v posteli. Má to asi svůj význam. No a žádný drahý hedvábný pyžamový set jak z Pinterestu vám taky spánek nezachrání. Říkám, starý, dobrý, volný tričko. A teď mi napište, v čem spíte vy. Napište mi na 724-634-634, číslo dobře znáte. Dejte mi vědět, v čem nejradši uleháte ke spánku vy. No a jak vám to funguje, jestli to pomáhá, nepomáhá. Třeba zjistíme, že někdo má ještě nějakou lepší metodu. Teď už ale Kelit Lauf, jejich Tied Up, protože tyhle dva vás rozhodně usnout při takhle při pondělku nenechají. Jdem na to.

0: Upper City, Self-Aware, krásný track takhle na pondělí odpoledne. A stejně jako záleží na tom, co posloucháte, tak záleží, v čem spíte. Abyste měli dobrý den, musíte se dobře vyspat, takže přesně to teď probíráme. Ptala jsem se vás. No a máme tady fanoušky spaní a nahatý. Mám tady zprávu, zdravím, já zásadně nahatá a naučila jsem to časem i manžela. No tak tady se asi nikdo nedivíme, že se manžel nenechal dlouho ukecávat. Honza píše taky, já zásadně nahatý, ale dost záleží na tom, v jakém stavu přijdu domů. Stane se, že se ráno vzbudím už oblečený. To se stalo asi nám všem, protože to potvrzuje i Michal. Podle něj je totiž jedno, v čem člověk jde spát, protože když celý den maká, večer už neřeší, jestli má na sobě pyžamo, trenky nebo montérky. Cituju tady Michala, jo. Když je člověk dost unavený, usne prakticky v čemkoliv a kdekoliv. Takže různý speciální spací outfity jsou za mě spíš důkaz toho, že měl někdo přes den málo práce. Podle mě je dobrý si ten spánek udělat hezký, ale něco na tom asi bude. No a na závěr tady zpráva, spím rozhodně jenom v trenkách, ponožky v posteli jenom, když jsem opravdu nemocnej a potřebuju se potit. Tak, máme to, projeli jsme to, já doufám, že se dneska vyspíte hezky, ať už spíte v čem chcete, ale teď rozhodně ještě spát nejdem, před náma totiž nabušenej playlist, třeba Šabusy, jeho Bar Song, tak za chviličku.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
5: Pak hrnky,
4: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
5: Škola volá!
6: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
7: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
8: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

Jako pohlazení po duši. To je kombinace hlasů Milese Smitha a Nyla Horana v písničce Drive Safe, která nám právě dohrála ideální na pondělní odpoledne. Ale teď pojďme chvíli soucítit, protože přemýšlel někdy někdo nad tím, jak se asi teď musí cítit chudák Photoshop. To je přesně ten pocit, jako když makáte pro nějakou firmu 20 let, obětujete tomu mládí, no a ze dne na den vás šéf vymění za nějakou 20-letou stážistku, protože umí líp s kanvou. Nebo když vás po dekádě vztahu partner bez mrknutí voka vymění za mladší model a vy tam jenom stojíte s tou rozmazanou řasenkou, s pláčem a říkáte si, kde mám svoje zásluhy. Celý roky jsme pokaždý u nějaký divný fotky začali podezřívat Photoshop. Sebevědomě jsme hlásili, jo, ta fotka, to je jasný Photoshop, fejkový. Photoshop byl králem všech podvodů, vyhlazených vrásek, zúžených pasů. A dneska je to umělá inteligence. Photoshop, ten chudák sedí v koutě, snaží se nějak s tou AI zkamarádit, aby mohl taky fungovat, ale spíš je to taková zhrzená ex. A lidi místo toho řeší jenom, jestli nějaká holka na fotce nemá náhodou 6 prstů, jestli jí to tam prostě ta umělá inteligence nepřidala špatně. Dostali jsme se do bodu, kdy zúžit pas Photoshop ve Photoshopu je už vlastně poctivý nostalgický řemeslo. Něco jako upéct si doma kváskovej chleba.

Simon Ob práve zachránil vaši pondelní náladu se songem Save My Soul, ale v zachraňování pokračujem dál. Teda já věřím, že teď už není co zachraňovat, že dobrou náladu už máte, ale tak, aby náhodou někam neuplavala. Takže další dobrá hoďka před náma, Fajn Warm Up, ještě jedna hodina. Mezitím vám Hanka poví, co je kde novýho, tradičně, a potom zpátky k hudbě. Třeba Kelin, Stein 27 a jejich Vítej mezi náma. To bude bomba, tak zůstaňte.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
3: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Čas nám hlásí, že je ideální timing na to dozvědět se, co je kde novýho. Hani.
3: Začátek novýho školního roku sebou přináší i několik změn. Prvňáci už třeba nebudou moct opakovat první třídu jen kvůli špatným známkám. Nově to půjde jen v případě, že se kvůli zdravotnímu stavu nemohli delší dobu účastnit výuky. Změna se týká i asistentů pedagoga. V první třídě, kde je minimálně 15 dětí, bude jejich přítomnost povinná. Praha má na pár dní něco opravdu speciálního. V obecním domě o víkendu odstartovala výstava Poklady světové filatelie 3, která potrvá až do neděle 6. září. Návštěvníci na ní uvidí známky v celkové hodnotě skoro 1 miliardy korun. A jen ta vůbec nejdražší má cenu přes 250 milionů. Maďarské město do večer dlouho svoji novou sochu nemělo. Vydržela tam sotva pár dní. Dřevěný orel s helmou měl připomínat 500. výročí bitvy u Moháče a jeho návrh vznikl s pomocí AI. Na sociálních sítích si ale vysloužil přezdívku Okřídlený falus a nakonec byl kvůli reakcím odstraněný.
0: Už za hodinu Jindra Žampa.
1: Ale teď ten
2: Jste rozehřátý. Já věřím, že jo, fajn warm up pokračuje. Poslední hoďka před náma se mnou s Kristý. Takže vy víte, že to bude party. Zároveň si tady nasdílíme tipy na nějaký šílenosti, které ve svém životě můžete dělat, ale to až za chvilku. Teď pojďme na tu party, protože tady už čeká Kelin Stein 27. Tohle duo, teda, který bohužel nečeká ve studiu. Někdo je sem zavolejte, jo, ať přijdou, ale já je teď posílám k vám do vašich uší a reproduktorů. Vítej mezi náma.
4: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

0: I guess you moved on really easily.
1: Mistryně songů, který jsou o lásce nebo o zlomeném srdci, Olivia Rodrigo, její Good For You. No a tahle skladatelka a zpěvačka by si mohla podat ruce zase s jinou zpěvačkou, Taylor Swift, protože song Wildest Dreams letos slaví 15 let od vydání. Bavíme se o písničce, která je melancholickou popovou dokonalostí z alba 1989 a vyšla přesně 31. srpna 2015. Takže neumím počítat, ne před 15 lety, ale před 11. Nicméně Taylor v tomhle songu celému světu přiznala, že už nevěří na žádný pohádkový konce. A ono, pokud jste někdy sledovali její randící život předtím, než si vzala Travise, tak to nebylo úplně vždycky pohádkový. Nicméně jediný, co ona požadovala od toho chlapa, bylo, aby se na ní vzpomněl pokaždý, když zavře oči a zdají se mu divoký sny. Aby se na ní vzpomněl pokaždý, když kouká na západ slunce, jak měla na sobě krásný šaty a tak dále. Mně ale tahle zmínka o divokých snech přiměla spíš přemýšlet nad tím, jaký divoký sny máme v životě my. A teď nemyslím noční můry a to, co se vám zdá, když spíte, ale nějaký divoký cíle, divoký sny, to, co byste chtěli v životě prožít, to, co byste chtěli vyzkoušet, dokázat. Máte něco takového? Nějaká představa, která vám fakt připadá šílená, divoká? Ale chtěli byste to jednou zažít? Napište mi na 724-634-634 svůj nejdivočejší sen a třeba vám pak sdělím i já ten svůj, uvidíme. Pojďte mi napsat, jsem zvědavá na ty vaše. Teď už ale Taylor Swift, pojďme oslavit tohle výročí songem Wildest Dreams.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: sedět v koutě, protože po tomhle songu rozhodně zůstat sedět nezůstanete, tak? Na ten Davy MNEK, jejich Ten Get Back Up, dodal vám to doufám motivaci. No a teď pojďme probrat ty vaše nejdivočejší sny, protože to byla moje otázka a nemyslela jsem sny v noci, ale vaše životní cíle. Michal píše, já si většinu snů průběžně plním, ale můj aktuální největší sen je být jedno odpoledne součástí vysílání v rádiu. To podle mě není až tak šílený, že by to bylo nesplnitelný. To se podle mě stát může. Pak mě pobavil ještě Lukáš. Lukáš píše, chtěl bych si založit rockovou kapelu, i když je mi 35 a hraju jenom na triangle. Ale chtěl bych aspoň jednou zažít ten moment, kdy skočím z pódia do davu a lidi mě ponesou na rukou. Já si myslím, že nikdy není pozdě. Dělejte věci, které chcete dělat, ať je vám kolik chce, ať máte pocit, že jste to prošvihli. Nikdy není pozdě. Takže doufám, že tohle je vaše znamení. Šup plnit i ty fakt nejdivočejší sny. No a já vám teď splním možná nějaký sen třeba, protože nás čeká Mark Ronson, Bruno Mars a jejich Uptown Funk. Už podle toho názvu doufám slyšíte tu melodii. To totiž bude totální tancovačka. Takže za chvilku, sraz tady.
1: To nejlepší z hit parád. To nejlepší

0: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
0: Yeso!
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
0: La Tropical!
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
7: Vyslev se na to, Franto!
8: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení.

0: Ni za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
1: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.

Zarala jsou na další ultimátní letní hit, který právě teď dohrál u nás na Fajnu, Lush Life. Ale pozor, mám tady čerstvý hlášení. Vyhlašuju stav nejvyššího ohrožení. Teď jsem vás možná vyděsila, nejedou za vás policajti, ani za váma, ani za vás. Nicméně je potřeba zavolat zásahovky a detoxikační jednotky v plynových maskách, protože zítra je 1. září. A to znamená jediný. Oficiálně nastal ten nejděsivější den v roce, kdy všichni školáci a studenti po 2 měsících poprvé otevřou dno svého školního batohu. Dámy a pánové, na tohle by Zdeněk Polreich potřeboval svěcenou vodu, protože to, co tam od června žije v alobalu, už má podle mě vlastní občanku, volební právo, možná už se to naučilo i 3 světovými jazykama. Pokud jste tam měli banán, bude z něj černá ropa, rolík se šunkou, to už je novej inteligentní ekosystém. No prostě otevřít ten zip je někdy větší adrenalin než pyrotechnický kurz a to mě přivádí k otázce. Zkontrolujte si batohy, to není ta otázka, to udělejte, to je rozkaz, ale našli jste někdy takhle u sebe v batohu před začátkem školního roku starou svačinu? Já si to normálně teď úplně živě vybavuju, kolikrát jsem vytáhla ten plesnivej rohlík a je mi z toho trošku ousko, je mi z toho ouvej. Tak mě v tom nenechte, prosím vás, neříkejte mi, že jsem jediná, kdo tohle dělal. Napište mi na 724-634-634, máte tak 10 minutek na to se mi přiznat a nenechat mě v tom. Tak prosím, a já vám k tomu pošlu song na zlepšení chuti. Malcolm Todd, Earrings.

0: Cyrus, nebo možná už bych měla říct Miley, protože z oficiálních webovek Miley Cyrus zmizelo to příjmení Cyrus, takže možná Miley. Každopádně song End of the World, ve kterým Miley zpívá, že můžeme předstírat, že není konec světa. Já myslím, že bychom všichni chtěli předstírat, že není konec prázdnin, ale bohužel, já vás zklamu, 31. srpna, zítra 1. září, no a my probíráme právě vaše zapomenutý svačiny v batůškách. Jestli jste někdy nějakou takovouhle chudinku našli. No a René píše, ahoj, dva měsíce stará svačina je nic proti vajíčkům, který jsem zapomněl na konci sezóny v lednici obytného auta a po opětovném otevření na začátku sezóny další. To je teprve mazec, ani trojité umytí a skoro týden větrání to nezachránil, tak pozor na podobný skvosty. Já musím říct, že se mi to asi trošku zvedá žaludek. Nevím, jestli jsem vybrala ideální téma, každopádně díky René. No a děkuju i Adamovi, který píše, čau, já jsem dva dny zpátky vyhrabal ze školního batohu rohlík se salámem, i když, jestli se tomu teda dá ještě říkat salám, to nevím. Bylo to celý zelený a něco na tom rostlo. No já se moc nechci ptát, já jsem vás dneska pořád vyzývala, ať mi posíláte fotky tetování, vašich dezertů, ale teda v tomhle případě ani nevím, jestli ty fotky chci vidět. Jestli každopádně nějaký máte, tak mi je asi pošlete, já se s tím nějak vyrovnám. Jestli máte nějakou zapomenutou sváčku, pošlete nám to, my to pak dáme na Instagram třeba. Tak to se mnou zazdílejte, no a já s váma zazdílím další song, ve kterém ale ještě na chvíli budem předstírat, že ty prázdniny nekončej. Shakira, Burna Boy a jejich Die Die. Dejte nám ještě to léto, prosím, na chviličku, tady na Fajnu.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: KIK. Víc pro podzim a pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
4: To jako mi dojímá.
3: A hvězdná porota.
5: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
3: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa z kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: To je boží kuchyň.
11: A jak je praktická.
12: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
10: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
11: Je skvělá. Vyťardo.
12: www.jninteriér.cz.
13: Využijte váš prostor.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: www.prageboats.cz.
14: Už ví.
15: Tak vzhůru na palubu.
16: Music.
17: Fine.

0: Weekend a jeho Blinding Lights. Tenhle song je jeden z posledních, který si společně dneska pustíme. Vy víte proč?
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: No a my jsme se klasicky dobře bavili, ačkoliv je pondělí, poslední srpnový, trošku nás to bolelo, ale zároveň jsme si zlepšili náladu dobrýma písničkama a připomněli jsme si, že záleží na tom, v čem chodíte spát, takže dneska před tím prvním zářím si ideálně vemte něco fakt lehkýho, hezky se vyspěte, jak říkám, ideálně nějaký totálně starý tričko, vyndejte starý svačiny z batohu, no a to je ode mě všechno, já už vás přenechávám do rukou. Nebo spíš do uší, no nevím vlastně do čeho, to je jedno, přenechávám vás prostě Žampikovi, který je na vás totálně ready, vypadá, že je ve skvělý náladě, takže to s ním užijte, venku sluníčko, ve vašich uších taky sluníčko, takže úplně ideální, mějte se moc hezky, držím palce zítra do školy a potom to tady rozeberem, zítra zase od 1 do 5, povíme si o vašich rozvrzích, všechno podebatujem, prostě prodrbem, mějte se hezky, já už mizím, ode mě poslední song, ještě poslední záchvěv léta v podobě Kelina, Kasanovi Bulhara a jejich Balkan Paradise. Tak si to vychutnejte, přesouváme se na Balkán. Bye, babes!

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Vždycky hot, vždycky fresh. Three, two, one. Už za chvilku Jindra Žampa.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz.
9: Pojďme se podívat na to, co se děje na světě, a o to se postará Anička.
10: V den narozenin proroka Mohameda se iránský nejvyšší vůdce Šamení obrátil na muslimský země s výzvou k jednotě. Státy Perského zálivu pak podle něj mají společně čelit skutečnému nepříteli, kterým, jak uvedla stanice Al Jazeera, Šamení myslel Spojené státy a Izrael. Právě ty podle něj využívají rozdílu mezi muslimama a snaží se je tím rozdělit. Jeden z nejúspěšnějších tenistů historie, Roger Federer, byl uvedený svojí manželkou Mirkou do síně slávy. Federer s ní začal chodit během olympiády v Sydney v roce 2000. O tuhle akci byl navíc obrovský zájem. Lístky zmizely během 2 minut. Jedna 14-letá dívka z Klatovska má za sebou za poslední 2 školní roky skoro 900 zameškaných hodin. Její absence souvisí s tím, že jí matka vzala do Egypta a obě tam nakonec zůstaly 9 měsíců. Matka teď kvůli tomu dokonce čelí obvinění z trestního činu ohrožení výchovy mládeže.
7: Fine
11: Drive. Hudba, kterou miluju. Přesně tady.
7: Fine Drive.
9: Jindra Žampa. OK, 17 hodin, 4 minuty k tomu startuje pondělní Fine Drive. Dneska poslední letní den. Pojďme to rozjet do plnejch. Za chvíli se podíváme na to, jestli opravdu ženský mají v životě výhodičky. Do té doby Teddy Swims a Cat's Eye Animal právě teď na Fajnu.

Tess Williams, Mr. Know It All. Posloucháte pondělní Fine Drive, 17 hodin, 10 minut a hele, tohle to podle mě znají asi určitě holky. Otevřeš peněženku a říkáš si, proč je skoro všechno pro ženský zase o něco dražší. Říká se tomu takzvaná růžová daň, ale ve skutečnosti to není tak, že by existovala nějaká speciální daň jenom pro ženy. Jde spíš o to, že některé věci pro ženský můžou stát víc a pak jsou tady výdaje, které chlapi vůbec řešit nemusíme. My neřešíme kosmetiku, tolik neřešíme hygienické potřeby, menstruaci, antikoncepci a tak dále. A když se to všechno nasčítá za ty roky, tak už to vlastně jakoby nejsou úplně malý peníze. Zároveň ale záleží na tom, co přesně porovnáváme, takže nejde říct, že ženský automaticky platí za všechno víc. Taky máme své blbosti, za který platíme. Každopádně, myslíte, že je fakt dražší být ženská, anebo je to trochu moc nafouklý téma? Napište mi vaše názory na 724 634 634.

0: takový rozloučení se s létem s Harrym Stylesem, Watermelon Sugar. Posloucháte Fajn v 17 hodin 19 minut a já jsem se vás ptal na to, jestli si myslíte, že je fakt dražší být ženská, a nebo jestli je to zbytečně nafouklý téma ohledně růžový daně. Sofie, tak ta napsala, rozhodně je dražší být ženou. Už jenom kolik to stojí, make-up, vložky a tak dále. To je pravda, ale jsou přece už i kluci, co se malujou, nebo ne. Terka, tak ta mi napsala, podle mě určitě jo, všechno je to dost drahý, hlavně ty věci, které ženský prostě potřebujou a nejdou moc obejít. No, to je pravda, ale oproti tomu třeba Lukáš, ten mi napsal, že to, co ženy utratí za make-up, tak mi zase za pivo. A to je taky pravda. Fine Drive.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.

člověk, který dokáže vystřihnout salto kdykoliv, Benson Boone, nám dohrává na Fajnu v 17 hodin 27 minut. Popojedeme dál. Před náma je Dua Lipa, neskutečná frajerka, která se věnovala hudbě už od malinka, jako malá hrála na violončelo, ale vypadalo to, že zpívat úplně nebude, protože při konkurzu do školního sboru se jí nepovedla vysoká nota, spolužáci se jí začali smát a do sboru jí nevzali a ona byla několik let zablokovaná. Později ale zjistila, že její hlas je naopak hodně silný v nižších polohách a přesně ten hlubší, trochu chlapavý hlas je dneska jedna z věcí, podle kterých ji poznáš. Takže i když jí profesůrek na škole řekl, že nebude nikdy zpívat a neumí, tak dneska je jedna z nejznámějších zpěvaček na světě. Pojďme si dát track Deals Walls právě teď na Fajnu.

0: byla Pink Panthers a Zara Larsson. A teď pojďme vyřešit jednu věc, kvůli který se chlapy a ženský asi nikdy neshodnou. Co podle vás bolí víc? Porod anebo pořádnej kopanec do rozkroku? Na první pohled to zní jako úplně stupidní otázka, ale lidi se o tom hádají překvapivě často. U porodu bolest prý přichází ve vlnách a může trvat několik hodin, zatímco kopanec do varlat je zase brutální nárazová bolest, která člověka totálně odrovná. Takže vlastně porovnáváme obě úplně jiný situace a každý to navíc asi vnímáme trošku jinak. My ten proces asi neumíme, že jo, úplně živě představit, i když jsou nějaký imitace, které dokážou vyvolat ty porodní bolesti. No ale i tak právě proto si myslím, že se asi nikdy nedozvíme, co je objektivně horší. Každopádně mě by zajímalo, co je za vás ta největší bolest v životě. Za mě to bylo třeba vykloubený rameno, ale pro někoho to třeba může být zlomený srdíčko, tak napište mi na 724-634-634. Fine Drive.
1: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
2: La Tropical!
1: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
2: Yeso!
1: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
5: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

Bella K, I love it, I love it, I love it. Půlhodinový odpoledne na fajnu. Pojďme se vrátit k tématu, řešili jsme tady zásadní věc. A to, jestli víc bolí pořádnej kopanec do rozkroku, anebo takovej pořádnej porod. To jsem se, co je za vás ta nejhorší bolest. Radka mi napsala, rodila jsem téměř 3 dny, takže v tomhle nemůžu být nezaujatá, ale za mě největší bolest byl pořádný zánět močáku, který se brutálně rozjeli během 1 hodiny a mazala jsem okamžitě na pohotovost. Já musím říct, že jako chlap se ho měl taky a rozhodně to nebylo nic příjemného. Pak tady máme zprávu, o další kopanec do koulí si neřekneš, ale ženská o další dítě ano. Ne asi, že jo? Takže tím je otázka vyřešena, ale do třetice mi napsal Kuba a ten napsal, kolikrát si dobrovolně někdo nechá mezi nohy kopnout. To je hustý, to už jsme teda zabřehli úplně do jiného tématu, do jiných kruhů. Každopádně pak mi ještě dodal Kuba, já měl zlomený poslední článek proti kloubu, prsteníku v těžkých vratech a 4 metry na žebříku a s rukou v sádře následně vyzdil 2. patro za 2 týdny s 1 pomocníkem. No, Kuba se toho slušně nebojí. Straight from the work to the home. Fine life.

0: neskutečný spojení Fastboy, Moby, Sophie and the Giants nám zakončují první hodinku Fine Drive. Před náma jsou ještě dvě společné hodinky, tak na to buďte ready.
1: Are you ready for this?
2: Jsme fajn.
3: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
4: Please welcome
2: One Republic.
5: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy.
6: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
7: Hi, I'm Gracie DeBronze. It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
9: Welcome to the show.
10: Yo,
11: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
12: Fajn, vždycky hot.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. Fajn Drive. Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
1: OK, 18. hodina odbyla, co znamená, že startuje druhá hodinka Fajn Driveu. Před náma je nabitý playlist a taky si koukneme na to, jaký song dneska slaví 12 let. Vy, co jste pozorně poslouchali, tak už to víte, ale vy, co ne, tak se to dozvíte. Teď už The Chemical Brothers a Go právě teď na Fajnu.

Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity.

Michael Jackson nám dohrává na fajnu. Michael Jackson za Mikem. 18 hodin, 9 minut, to je aktuální čas a lidi, tenhle song už je fakt vlastně kus mýho života. I am not the only one od Sama Smitha dneska slaví 12 let od vydání. Je to šílený, protože mám pocit, že jsme ho poslouchali teprve nedávno a už je to 12 let. Tenhle song vyšel v roce 2014 a postupně se z něj stal jeden z největších songů Sama Smitha. Je to přesně taky ten typ písničky, kterou slyšíš po letech a okamžitě víš, o co jde. Ještě větší nostalgie je, že videoklip už má přes miliardu zhlédnutí. Neskutečný číslo. Pojďme slavit a připomenout si nostalgicky tenhle ten legendární track.

posloucháte Fajn v 18 hodin 20 minut za Majkem Jindra a hele, taky se doma hádáte kvůli úplným blbostem typu já toho uklízím víc, nebo ty nikdy nevyneseš koš, anebo proč to zase musím připomínat já. Ono totiž nemusí jít jenom o to, kdo umyje nádobí nebo vytře podlahu. Je kolem toho ještě taková ta neviditelná práce. Kdo myslí na nákup, kdo plánuje, co je potřeba zařídit, kdo hlídá termíny, nebo vůbec, jako, kdo jako první zjistí, že něco doma dochází. A právě tohle může být ve vztahu docela velký zdroj hádek. Výzkum na 235 párech ukázal, že když se partneři hodně rozcházejí v tom, kdo podle nich domácnost vlastně táhne, souvisí to i s horší spokojeností ve vztahu. Tak mě zajímá,

0: 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky
6: CZ.
8: Fajn rádio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

Chillen i Martin Garrix a Ed Sheeran. Jejich společný track s názvem Repeat It nám dohrává v 18 hodin 29 minut na Fajnu. A pojďme se vrátit k tématu. Já jsem se vás ptal na to, kvůli čemu se doma nejčastěji zhádáte. Jestli je to úklid, nádobí, anebo to, že musíte to nějak neustále organizovat a připomínat tomu druhému, ať taky doma funguje. Terka mi napsala, mě vytáčí hlavně to, že když něco neudělám já, tak se to prostě neudělá. To je asi typický pro nás chlapi, co? Martin napsal, u nás je to obráceně, přítelkyně uklízí, já vařím. Ale stejně se občas pohádáme. Každopádně tohleto rozdělení mi přijde fér. Proč ne? A do třetice napsala Barča, nejvíc mě štve, když se musím o všechno starat já a ještě připomínat příteli, co je potřeba udělat. No, nejhorší je, když se u to doma o to nestará ani jeden. To je třeba u nás doma. Tak to nechcete. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Drexa a Fearless. To je spojení, které nás naladilo na pondělní večer na Fajnu a já mám na vás takovou otázku, nad kterou se možná každý večer ani nezamyslíte. V čem vlastně spíte? Protože pyžamo, tričko, ponožky nebo úplně bez ničeho může podle všeho ovlivnit i to, jak dobře se vyspíte. Nejde přitom jen o to, co je vám příjemný. Hodně záleží na tom, jestli se v noci nepřehříváte, jestli vás něco neškrtí a jestli to oblečení dejchá. Takže klidně můžete zjistit, že vaše oblíbený obří tričko je vlastně úplně ideální noční outfit. A mě zajímá, v čem spíte vy? Jste tým pyžamo, velký tričko, jenom spodní prádlo, nebo to dáváte na Adama? Napište mi na 724-634-634.
1: Fajn Drive. Izomat stavebniny. Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
4: Co to zas po pájsku je za pikle?
5: Pikle? Ale ne, pikl.
4: Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
6: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Robin Schulz, Gone, Gone, Gone. Posloucháte Fajn v 18 hodin 50 minut a já jsem se vás ptal na to, v čem spíte. Protože to, v čem spíte, může dost ovlivnit kvalitu vašeho spánku. Tady jsou odpovědi. Sandra mi napsala, ahoj, já spím v růžovém tričku s růžovým nápisem Barbie, ale po ránu rozhodně tak nevypadám. A když se občas připiju, tak u kamarádky mám tričko s nápisem Zanzibar. Nevím, co je horší. Taky nevím, ale obojí je naprosto geniální. Pak mi napsala Klárka, pyžamo a musí být fakt pohodlný. Žádný krajkový kraviny na spaní. Tady si nikdo nepotrpí na sexy oblečky. A do třetice napsal David, já spím úplně nahej. Přítelkyně říká, že je to romantický, já říkám, že jsem jenom jiný se oblíkat. Hele, tak to zní fajn, když jí nahatej přijdeš romantický.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot.
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: nám zakončuje druhou hodinku Fine Driveu. Před náma je poslední společná hodinka, kde si dáme klasicky 10-minutovku podle vás. Tak přemýšlejte, co byste chtěli hrát, protože vy budete diktovat,
1: já budu hrát.
2: To nejlepší z hitparád. Streamu. To nejlepší z TikTok.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
1: tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Fine Drive. Fine Drive Jindra Žampa.

0: tomu startuje třetí hodinka Fine Drive a dáme si klasicky 10-minutovku podle vás. Pojďte se stát hudebními producenty Fineu a pojďte mi diktovat, co mám příštích 10 minut hrát. Číslo je 724-634-634. Pojďte mi psát na iMessage, na SMSky, na WhatsApp anebo na Instač Fineu, je to úplně easy. Odpočet je na pouhých 30 sekund a začíná právě... Třeba teď.
1: 10 minut for you.
2: 10 minut tvých songů.
3: Máš 30 sekund.
2: Pošli název tvý oblíbený songy.
3: Pošli název tvýho oblíbeného tracku.
2: A rozhodni, jak bude Fine Playlist v následujících 10 minutách hrát.
1: 10 minutes for you.
0: Už to tiká. Já vidím, že už to i cinká. Jako první tady máme Joe, End of Beginning. Hned potom od Filipa, Marshmallow a Happier. Vy jste neskuteční rychlíci. 724-634-634. Máte posledních pár sekund. A do třetice je to Would I Lie to You od Domína. Tak jo, první trojku máme hotovou. Dopisujte i další tracky. Třeba se dostanou do velkého finále.
1: 10 minutes for you.

0: Marshmallow, Happier. To je track, o který si psal Filip na Fajnu. Před náma je třetí track v pořadí, David Guetta, Would I Lie To You. A hned potom nás čeká velký finále. Dneska tam máme tři tracky od vás, každý je úplně jiný. A jenom ten nejrychlejší, který právě teď zavolá na 724-634-634. Bude moc rozhodnout o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme. Linka je volná, tak volejte právě teď. 724-634-634.
1: 10 minutes for you.

0: Goodbye to you. Posloucháte Fajn a před náma je velký finále 10 minutes for you. A dneska se nejrychleji dovolal Dominik. Čau, Domino.
1: Ahoj, ahoj.
0: Domino, pokud se nepletu, tak v autě s přítelkyní.
1: Je to tak.
2: Hej,
0: ahoj. Hele, řekněte ahoj. Mi, dneska je poslední letní den. Jak jste si užili letošní léto?
1: Ve stresu s tím, že zítra jdu do školy.
0: Chápu. Určitě se těšíte.
1: Strašně, no. Ale jinak jako dobrý, no. Koupil jsem si novou televizi, takže super.
0: Takže jsi nebyl u moře, ale pouštěl jsi to doma na televizi.
1: No, dneska jo, no.
0: Každopádně, absolutně chápu. Hele, mám pro tebe tři tracky, jste na to ready?
1: Samozřejmě. Mm-hmm.
0: Tak jo, tohle je varianta číslo jedna. Gigi Perez a Sailor Song. Takový vychillovaný track. Pojďme na dvojku. Druhá varianta je Sofiana. Tenhle track se jmenuje Hvězdy a máme tady ještě třetí old schoolovou variantu a to je tahle věc. One Direction, Best Song Ever. Hele, je to ve vašich rukou, vy pojďte rozseknout, jak to dneska zakončíme.
1: Asi jsem jistý, jestli můžu mít svůj názor, takže.
0: Chápu.
2: Tak jsem
1: se vybrala
2: já,
1: teď. Tak jo, tak tam dej trojku.
0: Tak jo, dám One Direction. Je někdo, komu byste to chtěli věnovat?
1: Úplně všem.
0: Tak jo, všem, co jdou zítra do školy a hrozně se těšej.
1: Například.
0: Tak jo, ale posílám to tam a přeju vám krásný večer a zvládni to zítra, kámo.
1: Taky, taky, děkuju.
0: Mějte se, ahoj.
1: Ahoj. 10 minutes for you.

0: Dominic Fike, White Keys, to je track, který nám dohrál na Fajnu v 19 hodin 20 minut a lidi, léto je už opravdu za náma, posledních 5 hodin 31. srpna, no a měli bychom si trošku to léto zhodnotit. Před náma je Cringe Minute, a.k.a. Minuta trapnosti, pojďte mi napsat, co trapného se vám v létě stalo. Za mě toho bylo spousta příběhů, ale mě zajímají ty vaše. Pojďte mi napsat vaše trapné letní storky na 724-634-634. Já to tady potom v éteru proberu svou trapnou tuškou. Pojďte do toho, dáme si ještě jednou číslo 724-634-634. Fajn Drive.
1: Fajn. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
1: To nejlepší z hit parád.
4: To nejlepší ze stream.

0: Cringe Minute.
1: Posloucháte Fajn a před náma je minuta trapnosti. Dneska se o svoje trapno podělil Ondra. Ten mi napsal, na dovolený v Jugošce jsem šel do moře a zamával jsem na kámoše na pláži, že půjdeme na drink. Až po pár vteřinách mi došlo, že to vůbec nebyl on. Cizí rodina mi začala mávat zpátky, nakonec jsme se i s tím kámošem s tou rodinou neskutečně zbourali. Tak to zní jako ideál dovolená v Jugošce.
0: Fine Drive. Fine Drive.

0: Tate McRae, Just Keep Watching. Posloucháte Fajn v 19 hodin 41 minut a 3 hodinky Fajn Driveu jsou pomalu, ale skoro jistě už za náma. Ale do té doby si dáme ještě třeba tenhle ten banger od Zary Larson. Zara Larsson, neskutečná frajerka, která už v 10 letech vyhrála švédskou talentovou soutěž. Zajímavý je, že tehdy zpívala hlavně cover verze a vůbec ještě nebyla tou popovou hvězdou, kterou známe dneska. Vítězství už jí tehda v 10 letech přineslo 500 tisíc švédských korun. Takže v 10 letech měla na kontě přibližně 1 milion korun českých. To je slušný start do kariéry. Dáme si Lush Life už za chvíli na Fajnu.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Yeah! JN Interiér.
4: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
5: I táta přece vaří.
3: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
4: www.jnointeriér.cz.
6: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
7: I'm Lily Bean. It's Sabrina Carpenter.
8: Music. Fine.

kamarádu domů. Hele, kdyby vám to nedošlo, tak já, Jindra, se s váma normálně loučím. Balím to tady a jdu domů. Díky, že jste si dali 3 hodinky Fine Driveu se mnou. Bylo to naprosto boží. Pondělí jsme zvládli, zítra bude asi víc nepříjemný den. Úterý 1. září, ale já věřím, že to dáme. Uslyšíme se znova od 17 do 20. Já se s váma dneska loučím, ale s Fajnem zůstaňte, protože po mně Next Generation a za Majkem mě vystříhá neskutečný borec, který nás reprezentoval na Eurovizi. Borec, který má hlasivky ze zlata snad. Hele, dejte se s tím necelou hodinku tady na Fajnu. Za mě už jenom 3 slova. Papalala! Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa. Hit music now. Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít je i ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. Next generation.
2: Next generation.

0: Já vás všechny hrozně moc zdravím. Moje jméno je Daniel Žižka, jsem zpěvák a skladatel a vítám vás u mý nový Next Generation. Tohle je vlastně první Next Generation po mojí letošní zkušenosti s Eurovizí. Takže to byl naprosto úžasný a šílený půl rok, za který jsem strašně vděčný, ale jsem taky hrozně vděčný Fine Radio a vám všem, že tady můžu znovu bejt a že vám zase můžu pustit nějaký písničky, který zrovna poslouchám, který mě zrovna baví. A hnedka ta první, kterou si pustíme, je z mýho vlastního katalogu. Je to můj nejnovější single, který se jmenuje Since We've Changed, je venku právě teď i s videoklipem, který najdete na YouTube. Vlastně jsme ho celý natáčeli na film a odehrává se v autě a já jsem na něj vlastně hrozně moc pyšnej, takže budu rád, když si ho po skončení dnešní Next Generation pustíte. Ale teď už si užijte tuhle novou skladbu, jmenuje se Since We've Changed.
1: Next Generation.

0: For the first time since we
1: Next Generation.
2: Právě dohrál můj novej single s názvem Since We've Changed. Doufám, že se vám líbil. Moje jméno je Daniel Žižka. Posloucháte můj další Next Generation. A teďka se posuneme na další dvě skladby od dvou umělců, kteří mě poslední dobou šíleně inspirují. A konkrétně to teďka bude Jesse Mazin a Dirty Blonde a jejich písně I Cut Out My Brain a potom taky zazní So Long Baby. Tak si je moc užijte. Pojďme na to.
1: Fine. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Dohrála skladba So Long Baby, moje jméno je Daniel Žižka, jsem zpěvák a skladatel a posloucháte můj další Next Generation. Děkuju moc, že jste tady se mnou. Když už jsme se bavili o té Eurovizi, tak nemůžu nepustit svůj letošní eurovizní single s názvem Crossroads. Pokud jste tuhle písničku ještě neslyšeli, tak jsem zvědavý, co si o ní myslíte, doufám, že vás osloví. Hned potom zazní Red Bottoms od Adély, která teďka dělá neskutečné věci v zahraničí. Posíláme jí velký pozdravy tady z Fine Rádia. A potom taky Stupid Song od Olivia Rodrigo, zbožňuju to nový album. Doufám, že si užijete poslech, posloucháte Next Generation na Fajnu.
0: Hey! Next Generation. Yeah. Brand new. New music.

0: generation. Number one hit music station.
1: Ahoj, já jsem Daniel Žižka a právě posloucháš můj nový Next Generation tady na Fine Radio. Já nevím jak vy, ale já jsem v poslední době hodně poslouchal Sienu Spyro. Ona má poměrně čerstvý album, který nese název Visitor. A

0: Generation. Yeah.
1: Dnešní Next Generation se pomalu chýlí ke konci. Moje jméno je Daniel Žižka, jsem zpěvák a skladatel z Prahy. Letos jsem reprezentoval Česko na Eurovizi a já hrozně moc děkuju Fajn Rádiu, že jsem tady s váma mohl bejt. Dnešní program zakončí moje autorská píseň s názvem 2323. Je to jedna ze skladeb z mýho nadcházejícího EP, který se nemůžu dočkat, až budete mít a budete ho moc poslouchat. Těším se na vaše ohlasy a na to, jak se vám bude líbit. Přeju vám, ať si užijete poslech tohle 2323 Next Generation na Fajn Rádiu. Užijte si poslech.

like a ghost haunting me, like a sleepwalking dream. 23, 23.

0: Právě dozněla moje autorská píseň 2323. Dnešní Next Generation je u konce. Moje jméno je Daniel Žižka, jsem zpěvák a skladatel z Prahy a já vám chci hrozně poděkovat, že jste se mnou strávili dnešní Next Generation. Bude pro mě hrozně moc znamenat, když mě budete sledovat na sítích, když budete podporovat moji cestu, toho se vždycky hrozně vážím. Na všech platformách mě najdete pod názvem Daniel Potržítko Ziska. Pusťte si můj novej single s názvem Since We've Changed, je venku i skvělej klip, který jsme udělali s Rujem Okamurou, se kterým pracuju už od Eurovize a jsem strašně vděčný za to, že mám takhle skvělý a kreativní lidi okolo sebe a můžu dávat ven věci, za kterými si stojím a na který jsem pyšnej, že jsme vytvořili. Ten klip jsme natáčeli vlastně v autě, je celý točený na film a myslím si, že je fakt strašně cool, takže si ho pusťte a napište mi, jak se vám líbí. Dnešní Next Generation je u konce. Děkuju Fajn Rádiu, že jsem tady mohl být a mějte krásný zbytek večera. Těším se zase příště. Pa, pa.
1: We are number one. Next Generation.
2: Number one hit music station.

Cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.

0: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Největší hudební hvězdy.
1: I'm Pink Panthers.
2: Hey, it's Noah Kahan.
3: Hey, it's Ella Langley.
0: Sleduj Fajn.
2: Fajn.
0: Vždycky hot. Vždycky.

0: nejlepší z rádia. A momenty, které musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Máte večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
1: To nejlepší z rádia

0: jsme fajn. Jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
1: Vždycky lístky na nejlepší.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: vybírání víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme taky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

za. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní

0: Nový tracky.
1: Témata, který chceš vidět.
0: A momenty, které se do vysílání nevešly.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: My name is Somber.
2: What up, it's Kehlani.
3: Hey, it's Taylor Swift.
2: Back to the hit.

0: Cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.